0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi i letos mají zájem o letní dovolenou. Trvající válka na Blízkém východě nás od nákupu zájezdů podle cestovních kanceláří moc neodradila. Při výběru letošní destinace ale jsme opatrnější a mnohem více zajímáme o bezpečnost a cenu. Doba letních pobytů se zkracuje, nejčastěji budeme vyrážet na týden. Hantavirus má ve Španělsku další potvrzený případ. Zdravotníci ho oznámili u muže v Madridu, který byl umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi. Jedná se o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci lodi izolovány. Včerejší prohra proti Norsku byla zasloužená, byli jsme jednoznačně horším týmem. To jsou slova kouče Rulíka po teprve druhé prohře s tímto severským soupeřem v historii. V dnešním duelu proti Kanadě už tak o první místo v tabulce hrát nebudeme, naopak můžeme skončit i na čtvrté příčce. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Litvínov vyhlásil architektonickou soutěž na velkou úpravu středu města. Úpravy se týkají náměstí Míru, Kostelní ulice a náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Zájemci mohou nabídky zasílat do 1. června. Poté dvakrát zasedne odborná komise. V prvním kole budou přihlášení architekti předkládat spíše hrubé návrhy. Ti, co se dostanou do druhého kola, budou mít pak možnost představit své nápady detailně. Na severu Čech bude dnes slunečno a teplo, tedy jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 23 až 26 a ochlazení nám přijde zítra.
5: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Přesně tak, krásné ráno, jsme tu opět s vámi, Jasmin, David a já. Ahoj.
2: Ahoj, hezký úterý.
1: Ahoj, hezký úterý, venku je parádně, co?
2: Venku je parádně, včera bylo taky parádně, takže já se poprvé spálila za tento rok.
1: A já jsem si říkal, co to
2: jsem
1: máš
2: takový ráček trošičku.
1: Takový trochu rák, co David? No. David není spálený.
3: Já si měl mikinu.
2: Klasic.

0: Michal Šulte, Rehab 605 a Hit Radio, krásné ránko. Jaký máte ráno?
1: Jako po včerejšku trošku smutné, co se týká třeba hokeje.
0: To je pravda. A Jasmin koukala. David koukal.
2: Jsme byli s kamarádama venku na zahrádce a sledovali jsme to, takže atmosféra příjemná, výsledek ne tak úplně.
0: Taky jsem koukal. Já si myslím, že naši hokejisti by si zasloužili nějaké hromadné povzbuzení od celé naší republiky. A to můžeme zprostředkovat právě díky rádiu. Tak co kdybyste nám do minuty šampionů, která začíná za malou chvíli, napsali nějaký vzkaz našemu hokejovému týmu a třeba se to k něm i dostane?
1: Tudíž po vás chceme zase tři věci, jo. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli to zvládnete, tak nějaký opravdu povzbudivý vzkaz pro ty naše kluky.
0: Prosím vás, chápeme, že po včerejšku jste plní emocí, ale opravdu, jak říká Jasmin, chceme povzbudivý vzkaz pro naše hokejisty. Tak číslo znáte 777-937-777. Hnedka po Pink se do toho pustíme. Please don't leave me. 6.06, hezké ráno.

0: Tohle je Pink na Hit Rádiu, 6 hodin 10 minut, začíná minuta šampionů a chtěli jsme po vás, jestli byste něco vzkázali našim hokejistům, našemu týmu, tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: David Žacler, tak včera se hokej nepoved, tak hoši dneska zabojujte a zkuste vyhrát. Ode dna se vždycky odrazíte.
0: Martin Brno, držíme palce, jste borci.
1: Tom Liberec, nevadí.
0: Tereza Plzeň, nezdávejte to, fandíme vám.
1: Lukáš Ostrava, ukažte sílu týmu.
0: Verča Liberec, věříme vám až do konce.
1: Eliška České Budějovice, jste naši hrdinové.
0: David Olomouc, hlavy nahoře, jedeme dál.
1: Andrá České Budějovice, hrajte jako s Pastrňákem, hrajte za Česko.
0: Tomáš Brno, bratrsky si rozdělíme Finou a Švajcarou o vyraďovačkách.
1: Lucka Praha, kluci, den blbec jste si již vybrali, tak hrnaně jsme při vás a držíme vše, co máme, nezavřené.
0: Nezanebřeme.
1: Dáme.
0: Ahoj, Anička z Brodu, hlavně žádný nervy, puky malej, brána velká, národ už dneska drží palce, nervy, pivo. Tak do nich. Přesně tak, a ještě tady máme jednu hlasovku, pojďme na to.
2: Ahoj šampioni, tady Romča z Ostravy, fičím zrovna do práce, vysadila jsem dceru v družině. A co vzkazat našim hokejistům? Beru to tak, že ten tým je nově složený, takže kluci, jste skvělí, snažíte se, musí se to sednout, nebojte, my vám fandíme, máme vás rádi, i když to nedopadne, a budete jenom a jenom lepší. Ahoj, Romča.
0: Děkujeme za hlasovku, Romčo, a děkujeme za zprávy, za podporující zprávy od vás směrem k našim hokejistům. My jim to předáme a oni se budou snažit určitě. Tak, a co předáme vám teď? David Guetta, Terry Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, další parádní muzika pro vás. Tak hezké úterní ráno, chvíli před 6:45.

0: Čtvrt na sedm, pár minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio a snídeně šampionů. Krásné ráno. No, vy jste srdcaři. Pořád od vás chodí zprávy, co byste vzkázali našemu nároďáku, třeba Jirka píše... Padáme proto, abychom se mohli znovu zvednout, hlavy nahoru, ukažte celému národu, že hokej je vaše srdce, stojíme při vás, ať se vyhrává nebo prohrává.
1: To je hezký.
0: To je fantastický. No tak, dneska bychom mohli něco předvést a hlavně super věc, nemusíte dneska spěchat domů z práce. Protože hrajeme s Kanadou až ve 20:20. Mm-hmm. Co jsem teda ale koukal, tak podle kurzu sázkařů našim moc nevěříme teda.
1: Tak Kanada je Kanada, no.
2: Ještě
1: ale to dáme.
2: Připomínám, že není opravdu nad čím plesat, protože máme jistý postup ze skupiny a stejně jako na každém šampionátu, to vlastně potom je o tom jednom čtvrtfinálovém zápase, jestli budeme bojovat o medaile nebo ne. Takže pořád máme o co hrát.
0: No určitě. No, tak budeme fandit všichni dohromady, můžeme se takhle dohodnout, že jo? A jestli dneska prohrajeme, tak to není chyba hráčů, ale Standy z Brna, který prostě fandil málo. 20:20 Česko-Kanada. No a co nás čeká za malou chvíli tady na Hit Radio Sigma a přidáme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
5: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Rituals vás zve do nové prodejny v Galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v Galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D8 v úseku mezi 75. a 83. kilometrem směrem od Prahy na Drážďany. Počítejte s přerušovanou kolonou kvůli omezení v tunelu Libouchet.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Je přesně 6:30, ladíte úterní hit rádio, tohle je snídaně šampionů. David pro nás má nachystaný ranní update.
1: Ranní update.
2: Jednou provždy odvážet přírodní artefakty z dovolené by se nemělo. Celníci na Sardínii našli u francouzské turistky 40 kilogramů písku, mušlí a oblástků, které si chtěla odvést domů. Důchodkyni teď hrozí pokuta až 70 000 korun. Za návštěvu Benátek nejspíš budeme i nadále platit. Podle částečných výsledků komunálních voleb zvítězil kandidát na starostu Simone Venturini, který chce poplatek pro turisty udržet. Jednodenní návštěvníci zaplatí minimálně 5 euro. Vrcholní politici v Bolívii si nechají snížit platy, a to v důsledku rozsáhlých protivládních protestů z poslední doby. Pro představu, bolivijský prezident má měsíční plat zhruba 75 000 korun. Kvůli změnám přijde o polovinu.
0: To je strašně málo, ne, na prezidenta?
3: Je
2: to dost málo na prezidenta. Schválně jsem si tady vyjel seznam. Nejvýdělečnější prezident Spojených států, 730 tisíc korun měsíčně.
0: 730 tisíc, ale já vlastně, než o tom přemýšlím, já se nedivím tak nízkým platům politiku v Bolívii. Aha. Tam se bere výplata v naturálích. Tak kolik nám dneska nakumelovalo na účet, co?

0: Calvin Harris, Sam Smith, 6.38, ladíte úterní Hit Radio, krásné ránko všem.
1: Nedávno byl boom kolem roku 2016 a teďka frčí nostalgie z roku 2018. Ne nějaký trendy nebo tak něco, ale lidi normálně sdílejí staré fotky z nákupů a oplakávají ceny, jo? Někdo tam vytáhl třeba fotku ze supermarketu a teďka tam měl plný košík za 5 kilo, což se dneska jako nestane, že jo?
0: No to se určitě nestane, to si koupíš 2 mlíka, vejce... A to je všechno.
1: A to je všechno.
0: A to je všechno. To je všechno. Ale to mi připomíná vlastně, tohle probudí Davida, jo. Ty jsi nedávno to říkal, Davide, že tvoje oblíbená činnost je chození ve Street View v Google mapách. Je tak?
2: Je to tak.
0: A mě jasně připomněla, já to totiž dělám taky. A když jedu někam, kde to neznám, a občas se mi stane, že tam vidím benzínku, jo, totem a na tom ceny třeba 26 korun za litr benzínu, tak si říkám, jo, tak tenkrát jsme nedávali, že platíme hodně, to jsme ještě nevěděli, že se začnou všichni mydlit a že budeme platit pade, jako jo.
2: Já bych ještě dodal k tomu, co říkala Jasmin, ono to samozřejmě také na první dobrou vypadá, jak všechno to bylo levný a teď je to drahý, jo. Ale když si vezmi třeba průměrnou mzdu, tak ta v roce 2018 byla 31 885, zatímco letos, respektive loni 2025, 52 283, jo. Takže rozdíl v průměrné mzdě 20 000 korun.
1: Samozřejmě víme o tom, že tehdy byly jiné peníze, takže vlastně to bylo na stejno, ale stejně, když teďka vidíme ty staré ceny, tak je chcem.
0: Říká účetní David. Prostě inflace byla kolik procent v tom roce?
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
5: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
6: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
12: Objevte Jítravský dvorec. Místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor. Vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
13: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Dračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Ze severních Čech hlásíte bouračku s lesní zvěří na trase Polsko-Liberec. Na příjezdu do Arnoltic srazil kamion, srnou, projedete s omezením.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Dobrý.

0: Bryce Hepburn Under na Hit Radio. 6:48 a vy víte, co vás čeká. Právě teď je čas volat 800 937 937 v případě, že chcete vyhrát dovolenou
1: od Invia za 40 000 korun.
0: Tak čekáme na vás. Už to tady zvoní, tak jednomu to zvedneme. Pravidla vysvětlíme, pokud jste to ještě nechytli, ale myslím si, podle toho, jak tady ten telefon zvoní, tak víte moc dobře, o co jde. Tak volejte, teď Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hit Rádiu. Hezké ráno. Život je

0: Pouze hvězdy. Jak zpívá Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hit Radio 652. A hvězdy ví, kde je to správné sedadlo. To správné sedadlo, které vám může vyhrát dovolenou za 40 tisíc korun.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Každý všední den tady od pondělí do pátku v 6.50 a v 8.50 zkoušíte vyhrát zájezd od společnosti Invia za 40 tisíc korun. Pakliže se netrefíte na správnou sedačku v našem letadle, můžete vyhrát dílčí výhru, což je buď koncert Marka Ztraceného, dva lístky na Leteňskou pláň, nebo hra Člověče nezlob se, anebo vůbec nic.
0: Nebo vůbec nic. Ajajaj. No tak dostáváme ve vysílání. Dobré ránko.
3: Dobré ráno, tady Radka.
2: Ahoj.
0: Radko, jaké máš úterní ráno, co?
3: Skvěle, řekla bych, že ještě když jsem se takhle krásně dovolala, tak úplně zpestření nádherný.
0: No tak my ti budeme moc držet palce.
2: Připomínáme, že máš, máme tady 6 řad vždycky a 6...
0: Prostě sedačky A až F.
2: Ano, A až F, 1 až 6, jo?
3: Ano.
2: Tak jo, a můžeš typovat správný sedadlo?
3: Tak zkusím 2B.
0: 2B. Jasmin, jak vypadá sedačka 2B?
2: Ráďo, sedačka 2B vypadá... prázdně.
3: Nevadí.
2: Ale jakože úplně prázdně, no.
3: Aha,
0: Radko,
3: nevadí.
0: Nevyšlo to, dneska to nevyšlo, nicméně hra pokračuje dál, ten zájezd od Invie v hodnotě 40 tisíc korun tady stále je, tak budeme rádi, když to zkusíš třeba za 2 hodinky v 8.50.
3: Určitě.
0: Dobře.
3: Děkuju,
0: tak zatím hezké ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Přišel tady dotaz, a kam to jako je? Od Petra. Tak ta rovča je dle vlastního výběru, prosím pěkně,
2: ano,
0: tak je
2: prostě
0: důležité dodat.
2: Dostanete 40 táců a jeďte si kam
0: chcete, si
2: Invi.
0: Kam chcete, Invi, přesně tak.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Za nemovitosti v Česku platíme ještě víc. Jejich ceny pokračují v dramatickém růstu i během druhého čtvrtletí letošního roku. Byty připsaly v meziročním srovnání průměrně 12,5%, domy potom zhruba 9%. Za růstem cen stojí podle ekonomů nedostatečná nabídka nemovitostí na trhu v kombinaci se stále silnou poptávkou. Evropské země bedlivě sledují vývoj eboly v Africe. Zdravotníci v Ugandě zaznamenali další 2 případy této zákeřné nemoci. Nově nakažení jsou tamní zdravotníci ze soukromého zařízení v hlavním městě Kampala. Epidemie eboly vypukla v polovině května v sousedním Kongu, kde počet podezřelých případů přesáhl 900. Tomáš Souček je ze sestupu fotbalového West Hamu zdrcený. Český reprezentant, který hájí barvy londýnského klubu od roku 2020, naznačil, že by mohl zůstat. Už dříve se přitom na českém internetu šířily zprávy o jeho možném návratu do Slávie. S West Hamem má smlouvu ještě rok. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Město Jirkov se po letech vrací k participativnímu rozpočtu, který obyvatelům umožňuje rozhodovat o části veřejných výdajů. Své nápady na vylepšení města mohou Jirkováci posílat do 30. června. Radnice na projekty vyčlenila celkem 1 000 000 korun. K uskutečnění vybraných projektů by mělo dojít příští rok. Hlasovat můžete na webu pozvedniJirkov.cz. Pro ty, co nemají přístup k internetu, město připravilo hlasovací tablet v infocentru. Na Ústecku bude dnes slunečno a teplo, tedy jasno nebo skoro jasno. Teploty 29 až 32, na horách 23 až 26 stupňů Celsia.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásný úterý.
13: Ahoj, ahoj, ahoj. Snídaně
14: šampionů. No, nebylo to jako, když to děláš ty, Jasmin, aspoň jsem se o to pokusil.
15: Když dva dělají to tež,
14: není to tež, víme. Tak přejeme fantastické ráno vám všem, kdo nás sladíte, ať nás posloucháte kdykoliv, v autě, v práci, doma, nebo na cestě domů z práce, vy šťastnější. Tak dobrou noc. Minely, rampampam, jdeme na

0: 7 hodin, 5 minut k tomu, hity a vy u Hitrádia, dobré ránko. Já jsem se chtěl původně bavit úplně o něčem jiným, ale musíme dát přednost naší posluchačce Dominice z Ostravy. Ta nám napsala svůj příběh, o který se evidentně chce podělit se všemi posluchači, kteří teď poslouchají. Zdravím do rádia. Byla jsem na toaletě, manžel hlídal 3letého klučinu a nevšiml si, že si hraje se vteřinovým lepidlem. Oh. Pak si toho všimnul a zaječel, kluk se lekl a vylil ho na sebe. Okamžitě slepený nožičky a další věci na těle. No, něco vygooglili, zachránili ho, nemuseli doktorovi, ale vyděšení byli oba dva. Tak by mě zajímalo, co nejšilenějšího si udělali vaše děti. Krásně, děkujeme Dominice z Ostravy teda mimochodem, krásně nám nahrála, co teda nejšilenějšího jste si vlastně i vy udělali jako děti, by se to dalo přebrat.
1: Já mám historku. Já si pamatuju, že jsem byla ve školce a měli jsme mít další den karneval. A já jsem měla jít za princeznu, jo. Takže jsem měla krásný dlouhý blondětý vlásky, růžový šatičky a máma se den předtím rozhodla, že mě ostříhá, zavolala na to nějakou svoji kámošku a já jsem tak moc nechtěla, aby mě ostříhala, strašně jsem plakala, až jsem si sama vzala nůžky a utekla jsem někam k zrcadlu a že to udělám sama, jo. No, tak to dopadlo tak, že nějakou část vlasů jsem si střihla přesně pod ucho, pak jsem si udělala ofinu, jinde vzadu jsem to měla úplně jakože ještě nad ušima střihlý, někde jsem to měla zase dlouhý, takže samozřejmě potom, když mě máma zděšená viděla, tak mi to musela vzít tam, kde to bylo nejkratší, takže já další den přišla do školy, do školky na ten karneval, jak kluk, měla jsem to opravdu ještě nad ušima střižený, jakože hrozný to bylo a měla jsem z toho leta takový trauma, že teďka si na vlasy prakticky nesáhnu.
0: Takže princezna se vším všude, to opravdu, co David?
2: Já jsem vlastně popsala můj účes, když jsem vzal své vlasy do vlastních rukou. Ne, já jsem nešel na žádný karneval a říkal jsem si, už mám tu ofinu nějakou dlouhou, zkusím si ji zkrátit a dopadlo to přesně, jak popisoval Jasmin.
0: Já tady si můžu, já jsem si takhle oholil obočí omylem, jo. Ale to jsem nebyl dítě,
1: to
0: jsem
1: stalo. No, jo, omylem, to jsem nebyl dítě, tak to je skvělý.
0: Takže pojďte nám napsat, pojďte nám dát vidět, vy, kdo jste u rádia, co si udělalo vaše dítě, eventuálně, když zaspomínáte stejně jako tady Jasmina David, tak co jste si udělali vy jako dítě?
1: Poprosíme vtipný a ne nechutný věci, děkujeme.
0: Jak? No, počkej. Hlasovka na 777937777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte klasicky přes zprávu. Teď vám letí další hity, Ray Dalton, Blood Runner na Hit Radio v 707.

0: Imagine Dragons. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7 hodin 13 minut na Hit Rádiu. Měli jsme tady příběh od posluchačky Dominiky z Ostravy. Připomeneme, co si udělal její malý klučina. Tříletý klučina na sebe vylil vteřinové lepidlo. Tak jsme se dostali k tomu historkám Jasmin, historkám Davida a chtěli jsme vaše historky, co si udělalo vaše dítě, případně co jste si vy udělali, jako když jste byli malí.
1: Třeba Zuzka píše, dobré ráno, moje dvouletá dcera si kdysi lakem na nehty namalovala obočí. U odstraňování jsme brečeli obě dvě. Jau.
0: Taky píše Jana. Ahoj, jako dítě jsem měla velkou mrkací panenku a ta měla veliké řasy, takže mě nenapadlo nic jiného, než že jsem si je ostříhala, aby mi narostly taky tak dlouhé.
1: Řasy.
0: Doroste to? No asi doroste, ne?
1: No tak asi za dlouho, jako to nefunguje jak vlasy.
0: Můžeme to zkusit.
1: Jako moc. Luca, dobré ráno, mně se jednou podařilo zapíchnout si do stehna napichovák na kuře. S babičkou to málem švihlo, když viděla, jak se mi to houpe v noze. Ještě dnes nechápu, jak se mi to vlastně povedlo, no tak to je hustý.
0: A vytáhla to pak.
1: No, to je dobrý.
0: Taky píše Peťa, dobré ránko, to já, když jsem byla malá, tak jsem vzala mamce žiletku, že se oholím jako ona. No. Nohy lehce pořezané, ruce taky. A nejhorší bylo, že jsem si tou žiletkou chtěla upravit i obočí. To samozřejmě nedopadlo vůbec dobře. Myslela jsem, že mamku tehdy trefí. Byla jsem ve druhé třídě základní školy, snažila se mě vzít ke kosmetičce, aby mi to nějak upravila, ale ono nebylo skoro co.
1: To je velký téma, ty žiletky, to jsem jako dítě dělala taky a to nikdy nedopadá dobře a myslím si, že by to maminky měly prostě někam fakt schovávat.
0: Pojďme na hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj, já když jsem byla malá, tak mi maminka nechává dlouhý vlasy, protože je prostě princezna a moje zlatíčko. A jednou jsem přišla domů nedostříhaná a ona jenom spráskla ruce a řekla, moje vlasy. No, fakt jsem to byla smutná, protože si myslela, že mi to fakt sluší. Díky moc, mě jsem krásně, ahoj Veronika.
1: Že mi to fakt sluší.
0: Ještě tak tady poučená. Máme hlasovku třeba od Haničky.
3: Dobré ráno, do snídaní šampionů, tak já se přidám taky s jednou, troufnu si říct, docela vtipnou historkou. Já mám bráchu dvojče a když nám bylo asi 11, tak jsme byli sami doma a nějakým záhadným způsobem se bráchovi podařilo, když si slíkal nový džíny, tak si v poklopci přiskříp, jak bych to řekla, co nejslušnější, jak to bylo s tebou, mě baví svět, přiskříp jsem si bimbulu. No, a teď co s tím má dělat 11-letá ségra, že jo? Tak mě nenapadlo nic lepšího, než jít o patro výš k sousedům a požádat o pomoc, protože já jsem na to byla krátká. Nakonec se teda panu sousedovi podařilo bimbulu vyprostit. Ale myslím, že to byla velice nepříjemná a bolestivá zkušenost. Každopádně my na to do dneška s úsměvem vzpomínáme. Tak vám přeju krásný den a hlavně, ať se to nikomu z vás nestane.
1: My ženy si tenhle ten typ bolesti nedokážeme představit.
0: Nedokážete, no.
1: Ty sníš, jako že se ti to stalo.
0: Mě pobavilo termín vyprostit.
1: Vyprostit pimpulu.
0: To je pravda, no. Takhle, chlapi, vy víte, o čem mluvím. Stane se to. To, když se vracíme z party nebo tak, víme. Yeah. Rihanna, Umbrella, 7 hodin, 17 minut, hezké ráno.

0: věc rozhodně potřebovat nebudeme dneska ani následující dne. Umbrella. Rihanna, 7 hodin 20 minut. Co budete potřebovat, ale za malou chvíli bude samozřejmě další parádní muzika. Miraj by vám mohli udělat o kousek lepší ráno, no a samozřejmě víme, že nás ladíte i na cestách za volantem. Tak jak to na silnicích vypadá? Řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej

0: lepší. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Okin, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz.
1: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blaze už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions. Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop v 15 hodin.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Lounech v Pudlovské ulici v úseku mezi ulicemi Smetanova. Pod nemocnicí probíhá výstavba podzemních kontejnerů, komunikace je neprůjezdná.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku ti dám. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Pretty Fly, 7.31 na Hit Radio, krásné ránko, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Když Apple potká Ferrari, nejnovější model luxusních italských automobilů, navrhnul bývalý šéf designér společnosti Apple, který stojí za návrhy iPadů a iPhoneů, nyní se podepsal pod první plně elektrické auto od Ferrari. Pražské platy a levné bydlení, horské rezorty se přetahují o kvalitní kuchaře. Stále více Čechů totiž necestuje do hor tak úplně za turistikou, ale spíš za odpočinkem a jedinečným zážitkem, třeba právě z gastronomie. Roboti by nás už brzy mohli opečovávat. Nejnovější model čínského stroje dokáže celou řadu povinností v domácnosti, vypere, uklidí a dokonce i uvaří.
0: To je ono, vidíš, že umíš dělat ty dobrý zprávy, když chceš, David.
3: No tak to už by se mi líbilo, já vždycky byla tak nějak proti tomu, přítel i zná nějaký lidi, co mají jako svý roboty a já vždycky, hele, moc se s nima nekamaraď, to nás za chvíli to, ale když by mi to uvařilo, Ježíš Maria.
0: Koupit se to na Agidě. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden vyhráváte univerzální vstupenky na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz. Tak pokud byste chtěli zadáčo vyrazit, pište chci soutěžit na 777 937 777, teď Edward Maja, Stereolab na Hit Radio, hezké ránko.

0: 7:36, tohle je Hit Radio a tohle...
1: Rychlá pětka.
0: Je rychlá pětka, celý tento týden hrajete o dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz.
2: I na tom letošním ročníku vystoupí jména jako Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš plus Leny, Rytmus a další a další. A na koncerty se můžete těšit v 8 krajích České republiky na samých krásných místech.
0: No a zaráčo možná vyrazí Zuzka, kterou máme ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Do Lunchcrow na Zuzko. Nejbližší zastávka Hradu.cz je na Kunětické hoře, pokud se nepletu, že?
3: Ano.
0: A už jsi někdy byla na Kuňce, na Hradech?
3: Byla jsem tam, ale ne na Hradech. Byla jsem tam jenom jako na festivalu.
0: Pod hradem. Dobře, no tak Zuzko, máme pro tebe 5 otázek a vyměníme je za 2 univerzální vstupenky. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje legendární britská rocková skupina, jejímž zpěvákem byl Freddie Mercury?
3: Queen.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaká planeta je známá jako rudá planeta?
3: Mars.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaká barva vznikne smícháním modré a žluté barvy?
3: Modré a žluté, naprčit. Zelená, jo.
2: Tak.
0: Přesně tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ježišmarja. Jak se jmenuje pohádka o dívce, které upadl střevíček?
3: Popelka.
0: Přesně tak. A poslední, pátá.
2: Kolik je 6×6?
3: 36.
0: Ty jsi neuvěřitelná, Zuzko, je to tvoje.
2: Ulovila jsi s 2× univerzální vstupenku. Vezmeš s sebou koho?
3: Vezmu s sebou určitě svého přítele.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No tak přítele, pozdravuj. Už mu můžeš napsat SMSku, jestli nás teďka neposlouchá, že vyhráváte vstupenky a že jdete na Hrady.
2: A na koho byste se tam nejvíc tak těšili?
3: Ježiš, já mám ráda spoustu kapel.
0: To už je mimo soutěž, tato otázka.
3: Pořád jsi v éteru ještě.
2: Jseš pořád v éteru.
0: Ne, nejseš, v pohodě.
2: Hele, tak moc gratulujem, užij si to a snad bude mít i přítel radost.
0: Měj se krásně, Zuzko, ahoj.
3: Naschle, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Alex Warren a taky úterní hit rádio Hezké ránko. Chodíte do fitka, chlapi? Chodíte tam se svojí dívkou, chlapi? Tak to nemusí být úplně dobrý nápad.
1: Jak to, já takhle chodila vždycky.
0: No, máme tady příběh z Ameriky.
2: Takhle. S tím bývalým, jo?
0: Tam jedna slečna vzala žárlivost tak vážně, že po své domnělé sokyni hodila 11-kilový kotouč.
1: Domnělé sokyni nebo sokyni, to je rozdíl.
0: Ona si myslela, že její přítel jí podvádí s jinou holkou přímo během tréninku v posilovně. Tak jí nenapadlo nic lepšího, než vzít 11-kilovou činku, 11-kilový kotouč a hodit ho po ní. Tak si říkám, on se vlastně říká, že sportem
1: k trvalé invaliditě,
0: no, tak tady by možná spíš ta holčina měla jako vyměnit permici do fitka asi za permici do bláznice. Teda.
2: Nebo do výměny manželek.
1: to je dobrý matroš.
0: Takhle, jestli vymlátila tím kotoučem nějaký zuby, tak to sedí.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
16: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Teplicích, v Duchcovské ulici, v úseku mezi ulicemi U Soudu a Letecká probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.54, tohle jsou Coldplay, We Pray na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Je to doba AI a bylo jenom otázkou času, kdy to sáhne tak nějak jako do všeho. No a je to tady. AI se chystá změnit zásadně i školství a podle některých futurologů, který jako predikují blízkou budoucnost, je to něco vlastně jako věštkyně Jolanda, ale podložená faktama a vědou, tak podle nich prej klasický školy do 10 let zmizí a místo učitelů budou mít děti jenom individuální AI tutory. Že za 10 let nejspíš opravdu lidi nebudou chodit děti do klasických škol, což mi přijde postavený na hlavu, protože tam přece nechodí jenom kvůli vědomostem, ale taky se socializovat, najít si ty kamarády a tak.
0: Myslím si, že Marie Terezie teďka rotuje v hrobě teda, toto informaci. Nicméně, tak jako děti by se měly ve škole učit, že jo, ale tak proč tam chodí? Proč tam jako fyzicky chodí? Tak hlavně kvůli tomu, aby se naučili od ostatních jako kouřit a tělocvičnou. Na školním výletě, aby si dali nějaký pivko. Tím nikoho nenabádáme, samozřejmě to je špatně, jo?
1: Samozřejmě, jako získáte tam i tyhle dovednosti, že jo? A máte tam pak první klábosení o prvních láskách a tak.
0: To je pravda, no. Tak já doufám, že, jak jsi říkal, futurolog,
1: že ano.
0: Futurologové se mýlí. Nicméně, my jsme takový futurologové. Za malou chvíli zprávy v 8, to můžeme předpovědět s Davidem, no a teď taky Sia Anastá Pavlna Hit Radio. Tak pojďme na to.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby. Vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
4: Příjemný den vám přeje Premium Clinic Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Léto v Česku si dá pauzu. Podle předpovědi ukončí vlnu veder vzduch z Arktidy. Studená fronta by měla do střední Evropy přijít v druhé polovině tohoto týdne. Jednat se ale bude jen o krátkou epizodu. Už od pátku se začne znovu prosazovat teplý vzduch. Íránci by se mohli znovu připojit k okolnímu světu. Tamní prezident nařídil obnovit připojení k internetu, které úřady blokují už skoro 90 dnů, tedy od vypuknutí války se Spojenými státy a Izraelem. Írán blokuje připojení k zahraničním stránkám pravidelně podle toho, jak se to tamním politikům hodí. Fotbalisté Táborska před sebou mají dost možná největší zápas v historii klubu. Dnes v rámci baráže o postup do první ligy vyzvou Baník Ostrava. Utkání startuje v 18 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách OnePlay. Ve druhém vyřazovacím duelu potom Slovácko vyzve zítra Artis Brno. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Litvínov vyhlásil architektonickou soutěž na velkou úpravu středu města. Úpravy se týkají náměstí Míru, Kostelní ulice a náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Zájemci mohou nabídky zasílat do 1. června. Poté dvakrát zasedne odborná komise. V prvním kole budou přihlášení architekti předkládat spíše hrubé návrhy. Ti, co se dostanou do druhého kola, budou mít pak možnost představit své nápady detailně. Na severu Čech bude dnes slunečno a teplo, tedy jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 23 až 26 a ochlazení nám přijde zítra.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: A my vám přejeme krásné ráno, 8:02.
16: Ahoj.
13: Snídaně šampionů.
15: Startuje další hodina a máme pro vás nachystanou hromadu parádní muziky.
16: Ale hlavně nikam neodcházejte i z toho důvodu, že za chviličku s náma ve studiu bude Miss Czech Republic 2026 Lucie Piskola.
13: Hit Radio Nord Music.

0: 8 hodin 5 minut, tohle je úterní hitrádio Snídaně šampionů, krásné ránko a s námi už je ve studiu královna Lucie Pisková. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ty máš za sebou čerstvý titul Miss Czech Republic 2026, tak my bychom ti chtěli takhle za hitrádio z kraje hnedka pogratulovat. Moc gratulujeme.
1: Gratulujeme a pojď nám povědět ty svý první pocity po tom vyhlášení toho, že opravdu teda tu korunku hlavní si dostala ty.
2: Já vám moc děkuju. Já když si teďkom snažím zavzpomínat, co se mi vlastně odehrávalo v hlavě, tak říkám s hrdostí, že asi vůbec nic. Já jsem úplně vypla v tu chvíli a měla jsem jenom hroznou radost. Pořád, já jsem si to vlastně ani v tu chvíli neuvědomovala, jenom jsem všude viděla, jak padají ty konfety.
1: Měla jsi blackout vyloženě?
2: Asi jako? Jo. Mně se to doopravdy asi nikdy jako nestalo, ale teďkom, když si chci vzpomenout, na co jsem myslela, tak fakt nevím, takže nějaký ten blackout asi musel proběhnout.
0: Takže za jak dlouho ti to došlo, že si vlastně teda jako miss, že to dopadlo. Kdy jsi to uvědomila?
2: Asi když jsem potom přišla domů a začala jsem, nebo otevřela jsem telefon a viděla jsem všechny ty zprávy, kdo mi co napsal a pak jsem si řekla, tyjo, já jsem to fakt dokázala, jako já jsem ta výherkyně a v tu chvíli jsem si asi řekla, tyjo, wow.
1: Já ti musím říct, že já jsem nikdy moc Miss nesledovala, ale říkala jsem doma a všem kamarádkám, že právě ty, že já jsem měla hroznou radost tvojí výhry, protože díky tobě já jsem to začala sledovat, jo. Já jsem tě viděla na sociálních sítích a říkala jsem si, to je tak strašně normální, sympatická holka a pak mi přišlo, že jsi tam jako vyčnívala, takže jsem ti to moc přála, mám radost. Byl to tvůj jako sen od malička vyloženě?
2: To, že jsem normálně, jak jsme teďkom řekla, jsem hrozně ráda, to byla právě ta nejčastější zpráva, co mi chodila. Ty jsi tak normálně, říká.
1: Jo, děkuji.
2: Vlastně mně nedošlo, že někdy budu za něco takového děkovat, ale jsem doopravdy hrozně ráda za to, že mi někdo říká, že jsem normální a že mi to právě proto přáli. Každopádně si to byl mým snem, já si myslím, že každá holka, když byla malá, tak si hrála na princeznu a prostě chtěla jednou nějaká princezna být, ale vyloženě, že bych měla sen jednou vyhrát mis, to říct nemůžu. Čím jsem potom byla ale starší, tak mě lákal svět krásy. Já jsem sportovkyně, takže to, že jsem byla non-stop upocená ve sportovním oblečení, neznamená, že se mi ten svět krásy nikdy nelíbil. Líbil, jenom jsem se na něho neměla tolik času a věděla jsem, že úplně tam možná nepatřím. Ale později, když už ten sport trošku upadl, tak jsem si říkala, tyjo, já bych to možná mohla zkusit. A jsem vlastně hrozně ráda, že jsem to udělala, jinak bych tady s váma dneska nebyla.
0: My máme takovou otázku, jsme se tady o tom bavili s Jasmin, jestli nám se v tom pomůžeš vyznat, možná i posluchačům, protože během večera Miss Czech Republic vás vyhrálo víc dívek, různé korunky, tak v čem se to vlastně liší? Ty jsi ta Miss, ta největší, ta nejvyšší, jo? A pak ty ostatní holky, v čem tam byly ty rozdíly?
2: Jsou to různé světové soutěže. U nás je to rozdělené, že to první místo jde na světovou soutěž Miss World. To je titul, který vyhrála třeba i Kristýnka Pišková, která vyhrála celou tu světovou soutěž. Potom je ale i jiná soutěž, ta je třeba thajská Miss Grand. Tu vyhrála zase Domča Aláče. Jsou to úplně jiné soutěže, každá je v něčem jiná. Ta Miss World hodně zakládá na charitu, je taková klidnější. Grand je opak, tam musíte umět tančit, zpívat, být. Jsem z Moravy, pardon. Být trošku taková větší showmanka, což je prostě úplně zase Domča. Potom je tam Miss International, to je japonská soutěž, zase hledají něco jiného, takže každá ta soutěž je trochu specifická něčím jiným, ale v Česku je, protože nemůžete mít 5 prvních míst, tak je to prostě rozdělené, že první je tam Miss World, protože je i jakoby teoreticky, nebo ne teoreticky, ona je jedna z nejstarších a nejváženějších, takže proto je toto první místo.
0: Tak teď už tomu maximálně rozumíme, teda děkujeme.
1: Přesně. Ty přípravy byly celkem dlouhý, že jo? Co pro tebe bylo tam nejtěžší? Jestli naučit se nějaký ten catwalk, když předtím přesně jsi byla z toho sportovního světa? Jak to probíhalo?
2: My jsme se začali už připravovat od ledna, což je hrozně dlouhá doba. My jsme spolu strávili skoro každý druhý víkend, někdy i každý víkend a mě holky přirostly hrozně k srdci. A teďkom vlastně, když s něma nejsem, tak mi to přijde hrozně zvláštní, že jsem najednou sama. Ale jestli, co bylo nejtěžší pro mě? Asi ten catwalk nebyl takovým problémem, i když doma jsem trénovala, chodila jsem v podpatkách i mimo naše oficiální hodiny, ale nejtěžší byl asi nějaký time management, skloubit to s tím, že pořád musíte chodit do školy, do práce, blížilo se zkouškové a najednou máte nějakou novou aktivitu, která vám bere hodně toho času, protože se na ní chcete připravit, ale musíte ji vměstnat do toho vašeho denního režimu, takže ze začátku bylo asi náročné udělat si na to čas, potom už jsem si vyhradila, nebo nějak jsem to zvládla. Teďkom zase se blíží státnice, takže jsem říkala, už to bude zase s tím time managementem horší, ale potom si uvědomím, dala jsem to doteď, dám to i dál.
0: A kdybys měla popsat Miss Grant třemi slovy, která nejsou tak krása, korunka a šaty.
2: Miss Grant?
0: Mm-hmm. Kdybys měla popsat, ne, jakoby Miss Czech Republic, ale zakázaná slova jsou krása, korunka a šaty. Tak tři slova, kterými bys to měla popsat, jako celkově tu atmosféru.
2: Show, nezapomenutelné, kočky.
0: Hezký. Říká Lucie Pisková, Miss Czech Republic. Za malou chvíli se pobavíme o plánech do budoucna. Teď další muzika Elton John, Cold Heart na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Elton John, Dua Lipa na Hit Radio. Cold Heart ve 8:45. Krásné ráno. S námi ve studiu stále Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026. Lucie, krásné ráno ještě jednou.
1: Ahoj, já jsem pořád tady.
0: To je dobře. Pověz nám, co máš teďka všechno před sebou, co vlastně ta výhra všechno znamená a co tě čeká.
1: Tenhle týden po té výhře, tomu se říká Media Week a my si z toho děláme srandu, že lezu kam to jenom jde. Vyskakuju na vás všude, ale ne, je to přesně, chodím na různé rozhovory, chodím natáčet různé podcasty, chodím do různých show, ale to je jenom ten první týden potom. A co se týče potom toho celého kralujícího roku, určitě to bude směřování právě a přípravy do té světové soutěže. Musím doopravdy vyladit charitativní projekt, musím zapracovat na angličtině. Já si myslím, že angličtinu mám dobrou, ale přece jenom potřebuji ještě doladit. Je to celkově, je to všechno vystupování, mluvení, protože budete na té světové soutěži mít různé challenge, tak jak jsme měli tady v Česku, je tam třeba head-to-head challenge, speaking challenge, sportovní challenge. A všechno to jsou věci, které nechci podcenit, takže ten rok je tak akorát na to se připravovat.
2: Head-to-head challenge, co to je?
1: To je challenge, kdy vlastně si povídáte s tou nejvyšší paní Julie, která má Miss World, je tam i další porota, ale jste opravdu jeden v podstatě na jednoho a komunikujete, oni se vás ptají na nějaké otázky a chtějí poznat, kdo doopravdy jste z nějakého trochu většího rozhovoru, nejen z nějakého vystupování na pódiu.
2: A tam Miss World potom, to vlastně teda gro toho, to se odehraje kde?
1: Můj ročník se odehraje v Tanzánii, ale zároveň ještě pořád neproběhl ročník tohoto roku, kde je Linda Gorecká ten bude v Indii. Takže i na její reprezentaci se teďkom ještě v nejbližší době můžete těšit. Ale jak já říkám, já potom odletím rok na to právě do Tanzánie.
2: Ty bláho.
0: To je hezký. Ty máš sportovní minulost. Co si myslíš, že je náročnější, kdybys to měla porovnat, ta atletika, anebo ten svět Miss vlastně, ve kterém teďka už si ta nejhezčí, nejkrásnější?
1: Mně přijde vtipné, jak říkáte nejhezčí, nejkrásnější, protože to je takové, no.
0: Nevím. No neboj skromná, jsi prostě první, tak.
1: Je to takové komplexnější, my jsme tím, že jsme měli i různé challenge, tak to opravdu není na základě toho, kdo byl nejpěknější, já sama si nemyslím, že jsem z holek nejpěknější byla, ale bylo to opravdu na základě toho, jak se komu dařilo v těch challengech a tím, že se mi podařilo umístit v podstatě skoro v každé, což mi potom naše paní ředitelka říkala, že jsem se stala tak historicky první, která se tolikrát umístila.
2: Wow.
1: Tak vlastně i díky té komplexnosti jsem zjistila, že jsem teda ten titul dostala. Ale teď jsem se tak rozjela o té minulosti, že jsem zapomněla, co jste se mě zeptali.
2: Jestli byl náročnější ten svět sportu, ta atletika, anebo příprava na Miss a průběh Miss?
1: Je to úplně rozlišné, protože v tom sportu korta atletika je hrozně individuální sport a pokud chcete být rychlejší, lepší, tak prostě to ovlivníte jenom vy, nikdo to za vás neudělá, prostě na tom tréninku budete déle nebo budete trénovat jinak, ale v tom světě krásy je to trošku jiné. Samozřejmě musíte na sobě makat taky sami, ale je plno věcí, které neovlivníte. Takže něco se tam prolíná, třeba to, že chcete být zdraví jak ve sportu, tak ve světě krásy tam je, to, že jste cílevědomí, to, že na sobě makáte jakýmkoliv jiným směrem. Ale úplně bych to neporovnávala, protože jsou to dva úplně odlišné světy.
0: No a jaká třeba panuje atmosféra během soutěže? Je tam mezi holkama nějaká rivalita? A nebo si tam poznala třeba nový kamarádky?
1: Já si myslím, že letošní ročník byl úplně skvělý. My s holkama jsme třeba i chodili ven, když jsme nemuseli, jakože nás doopravdy nikdo nenutil někam jít a spolu se vyfotit, ale protože jsme chtěli. Já jsem si tam našla pár úplně super holek. Myslím si, že než vždycky si sednete s 9 s holkama z 10 na to, abyste byli nejlepší kamarádky celý život, ale se všema jsme se tam naučili respektovat, vycházet. Žádné naschvály jsme si nedělali. Holt s někým si sednete prostě víc, s někým míň, tak si myslím, že je to úplně všude. Ale našla jsem si tam doopravdy přátelství, které si myslím, že vydrží delší dobu, a nebo já doufám, že vydrží delší dobu.
2: Já jsem viděla právě nějaký storíčka, viděla jsem, jak třeba Miss Grant byla vyhlášená a ta podpora od tebe byla fakt hezká, no.
1: Mně se hrozně líbilo, že jsem to slyšela od lidí, kteří mi to hned po finále psali, jak za mnou přiběhla Anetka po tom vyhlášení. Ta mi dala hubana na pusu, úplně mě tam začala objímat a ona pak říká, já už jsem ani nevěděla, že se to vysílá, ale to bylo tak krásné, že doopravdy ukázala, že není moje rivalka, ale že mi to přeje, že chtěla a v tu chvíli byla doopravdy za mě šťastná. A jsem hrozně ráda, že to máme na videu, protože tohle video si asi budu pouštět vždycky, když budu smutná.
0: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hostem snídaně šampionů na Hit Radio. Taylor Swift, 8 hodin 19 minut, krásné ráno.

0: Taylor Swift, 8.23, tohle je úterní hitrádio, posloucháte Snídaní šampionů, stále je tu s námi Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hezké ráno ještě jednou.
1: Je to tak, stále jsem neodešla.
0: Je to tak, stále je tady. Prosím tě, Lucie, ta cesta Miss Czech Republic musela být místy hodně náročná. Když máš třeba těžší období nebo pochybuješ sama o sobě, co ti, Lucie, ta cesta Miss Czech Republic musela být místy hodně náročná. Když máš třeba těžší období nebo pochybuješ sama o sobě, co ti nejvíc pomáhá se uklidnit?

0: ale přesně potom se seberu, na TikToku si pustím nějaké srandovní pejsky, nějaké kočičí reelska, nějaké prostě funny věci a říkám si, dítě, to maličkost, pojďme dál.
1: Myslím, že ten tvrdší kořínek pramení v tom, že jsi z Ostravy.
0: Určitě.
1: Určitě, stoprocentně, stoprocentně.
2: Setkáváš se třeba s nějakýma pořád předsudkama, co se týče mis, nebo setkávala ses?
0: Ani popravdě ne. Já si myslím, že v dnešní době jsou lidi už otevření tomu, že ta mis vlastně není chodící robot dokonalá, která nikde netrčí ani vlas, nemá žádný pupínek. Já si myslím, že v dnešní době už to lidi berou, za co jsem hrozně ráda, protože pojďme si říct, nikdo nejsme dokonalí.
1: Zajímalo by nás, ty na sociálních sítích působíš sebevědomně, v tom nejlepším slova smyslu samozřejmě. Byla jsi taková vždycky, nebo ses to musela naučit? To sebevědomí muselo tak nějak jako přijít. Jaká jsi byla třeba 5 let zpátky, 10 let zpátky?
0: Jaká jsem byla? Já doufám, že pořád stejná, jenom o 5 let mladší. Já jsem vždycky měla ráda humor, je mě nevadí si sama ze sebe dělat srandu, takže jsem nějaké ty vtipné videa natáčela, byl TikTok, musical, já jsem tam něco postovala, určitě jsem nikdy nebyla žádná influencerka, ale spíš to byla zábava s holkama, něco točit, něco natáčet, byli jsme prostě puberťačky a střílela jsem to na ten Instagram a občas nějaké video mělo úspěch a mě to bavilo, takže jsem v tom pokračovala, potom jsem byla starší a začala jsem dělat trošku dospělácké věci, jako je takže jsem tam občas hodila nějaký recept, ale já si myslím, že jsem pořád v podstatě stejná, akorát dospělejší.
2: Luci, když by nás teďka poslouchala nějaká holčička, která má sen, nebo klidně už žena, která má sen být právě třeba miss, tak co bys jí poradila, doporučila, jestli třeba i rozjet ty sociální sítě, nebo začít přesně nějaký catwalk už takhle dopředu? Poradila bys něco?
0: Sociální sítě jsou v dnešní době hrozně důležité. I v MIS na to kladou poměrně důraz, protože přece jenom tím se tak prezentujete, je to takové vaše SROčko a lidi, je to ta první věc, co v dnešní době udělají. Oni si vás vyhledají na Instagramu. Málo kdo vás vyhledá někde jinde. Takže je to důležité, myslím si, že k tomu světu krásy to zkrátka patří a určitě se na to připravit. Ať je to právě ten catwalk. Já sama vidím, že kdybych třeba některé věci udělala dřív a nemusela je potom dohánět v průběhu té MIS, tak je ta moje cesta jednoduchá. Takže se nějakým způsobem obrnit, připravit, časově se připravit na to, nedělat to třeba v posledním ročníku vysoké školy, kdy víte, že vás něco nebo třeba v maturitním ročníku. Stejně tak jsme tam měli letos Lauru, která maturuje a ví, že to pro ní bylo těžké. Takže to zkusit třeba v tom roce, ve kterém víte, že vás úplně nebude čekat něco velkého, ale určitě to zkusit. Plno holek to zkusilo, ten rok to pro ně nebylo, ale pak se vrátilo a už věděli, do čeho jdou. Takže tím, že člověk nic neudělá, se nikam nedostane. Prostě zkuste to. Při nejhorším to nevíde a přijdete znova, no a co jako?
1: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, která byla hostem Snídaně šampionů. Moc ti děkujeme, ať se ti daří a budeme rádi, když se u nás tady na Hit Radio někdy zase stavíš.
0: Já vám moc děkuju.
2: Děkujeme, měj se krásně.
1: Ahoj.
3: Hit Radio. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
5: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Pecka.cz. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.

váš autorizovaný servisní partner Škoda, Okin, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na Českolipsku v ulici Jindřicha z Lipé. U křižovatky s ulicí Holého probíhá rekonstrukce plynovodu, počítejte s omezením. Přejeme šťastnou cestu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Joe. End of beginning, tohle je Hit Radio v 8.41.
1: Představte si úplně absolutní tmu, jo? Ne takovou tu tmu v pokoji, ale tmu 9 metrů pod hladinou v nějaký zatopený jeskyni, kde vy vůbec nevíte, jestli vás ještě někdo hledá. Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč. Vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, vůbec nechápu, jak to funguje, ale někdo očividně, jo. Uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
0: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchový kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil,
1: no,
0: já nemám rád stíšení prostory.
1: Já bych umřela šokem.
0: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co, tak kam se potápíme dneska?
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června, Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Hit Radio. Hit Radio.

Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu. Zavolej Michalovi a Jasmin. Vytáčej 800 937 937.

0: What a feeling! Jaký to asi je pocit vyhrát dovolenou za 40 tisíc korun?
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: O to soutěžíte na Hit Radio každý den v 6.50 a v 8.50, to je právě teď. Máme pro vás od společnosti Invia 40 tisíc na dovolenou, na jakoukoliv si vyberete právě na stránkách Invia. Máme tady virtuální letadlo a na vás je vybrat tu správnou sedačku. 6 řad a místa A až F.
2: V případě, že se vám nepodaří vyhrát tenhle ten krásný zájezd, libovolnej teda vašeho výběru, jenom 40 tisíc k tomu dostanete. No a když to netipnete správně, tak vy dostanete nějakou dílčí výhru, která může být buď hra Člověče nezlob se, nebo dvakrát koncert na Letenskou pláň, na koncert Marka Ztraceného, a nebo nevyhrajete vůbec nic.
0: A mě by zajímalo, jestli bych chtěla člobrdo, nebo lístky na koncert, anebo dovolenou za 40 tisíc, Hanka, která je ve vysílání s námi, hezké ráno.
3: Hezké ráno, Eva.
2: Hezké ráno.
0: Tak co z těch tří možností bys brala?
3: Tak my jsme vybrali dvě E.
0: Jo, takhle, dobře.
2: Jo, rovnou jdeme.
0: Tak jdeme na to. Takže dvě...
3: Jo, já to nepsali.
0: Tak dobře, dvě E.
2: Vzala z toho PEM. Ale to vůbec nevadí. Já se tady koukám do našeho virtuálního letadla a můžu ti říct, že...
0: Tak co, Jasmin, pojď, nenapíni to, já jsem napnutej víc jak Hanka, tak co?
2: Že sice to není dovolená, ale máš Člověče nezlob se.
0: Hanko, Člověče, nezlob se.
2: Člověče, nehnevaj se.
3: No, paráda.
0: No, to je teda...
3: Aby jsme ve volném čase měli co dělat asi.
0: No, to je teda fakt paráda, no.
2: Hele, zatím to ale nikdo netrefil, takže stále můžeš volat dál v dalších kolech. Třeba budeš mít štěstí, dovoláš se znovu a zatím můžete pařit, Člověče nezlob se.
3: Paráda, díky vám.
0: Tak si už to zítra ráno v 6.50 zase. Hani, zvládni úterý a ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, čau.
0: Ahoj. Tak v 6.50 zítra další šance pro někoho z vás, případně i pro Hanku. Dovolená za 40 tisíc od Invie, dovolená dle vlastního výběru.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Lucie a Marie, tohle je taky úterní Hit Radio snídaně šampionů 8.56 a my se s vámi musíme opět rozloučit. Samozřejmě ty nejlepší hity vám budeme hrát i po deváté, my jsme Michal a Jasmin a těšíme se na vás.
1: Zase zítra ráno od 6 do 9, tak tu buďte s náma.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte úterý, mějte hezký den.
3: A ahoj, a ahoj.
0: Tak počkej, a ahoj, a ahoj. Dvakrát ahoj. Tak čau.
4: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Litoměřicích v Liberecké ulici u nádraží se srazila dvě osobní auta. V Chomutově ve Sluneční ulici u křižovatky s ulicí Kosmonautů bouralo osobní auto s motorkou a ještě jde osmička, 64. kilometr, tedy exit 64 směrem na Drážďany na sjezdu na Řehlovice. Stojí tam odstavené nákladní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: autorizovaný servisní partner Škoda, Okin, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz.
1: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku!
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
1: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. V pondělí padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly na tropických 30 stupňů. Tropické počasí má být i dneska, místy naměříme až 32 stupňů ve stínu. Léto je obdobím dovolených, zatímco lidé řeší kufry nebo letenky, často zapomínají na zabezpečení bytu nebo domu během své nepřítomnosti. Na co si dát pozor, říká ze společnosti Kalkulátor.cz Martin Týnl.
7: Jednou z nejčastějších letních chyb jsou otevřená okna nebo ventilačky. Podobně rizikové je také veřejné sdílení dovolené na sociálních sítích v reálném čase. Pro zloděje je to jasný signál, že byt je prázdný. Rizikem bývá i schovávání klíčů na tradičních místech, například pod rohožkou. Překvapivě nejdražší letní škody, často s nesouvisející s krádežemi, ale s únikem vody. Právě proto odborníci doporučují uzavřít hlavní přívod vody.
6: Právě letní měsíce patří z pohledu pojišťoven mezi nejrizikovější období roku. Mimo vloupání přibývají škody způsobené nejen vodou, ale i technickými závadami. Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokusu o další znásilnění. Ve vězení je Feri od května 2024. Žádost podal po odpikání poloviny trestu. Teplický soud v polovině ledna Feriho žádost zamítl.
4: Hokejový servis Hit Radio.
8: Čeští hokejisté nečekaně podlehli v šestém utkání na mistrovství světa ve Friburgu, Norsku 1-4. Připsali si tak ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát, soupeř je odsunul na třetí místo. Norové porazili Čechy na světovém šampionátu poprvé od roku 2010. Závěrečný duel skupinové fáze odehrají svěřenci kouče Rulíka dnes. Utkají se s jistým vítězem skupiny Kanadou. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
6: Na severu Čech bude dnes pravděpodobně nejteplejší den tohoto týdne, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32, ve Šluknovském výběžku 27 až 29 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Tak takový bude vyletněný počasí a teď už startuje naše dopolední show LSD, to znamená Lucka Šlégr, Dan Rakacký. Já jsem teda čekal, že Lucka, když bude taký vedro, přijde mini. Oděná, neoděná. Nemá a ona je nabalená v černém nějakým latexu dneska.
11: Nemá ani plavky.
12: Jsem v kalhotech.
6: No.
12: Já už jsem starší paní, mě už začíná být zima potom, víš.
11: Pojďme na to. Hit Radio Nord News. Právě teď startuje dopolední show LSD, Lucka Šlégr, Dan Rakacký a všem přejeme krásné úterý.
12: Krásné úterý, přesně tak. Modrá a bolhajská Robert dneska. Tropy, takže pokud odpoledne po práci můžete, vyražte někam k vodě.
11: No ale za malou chvíli se schladíme hokejem, který nás schladili včera pěkně, tak to ještě probereme. A teď už Metre Gims na Hit Radio Nord Music.

0: S váma Hit Ride Nord Music, vaše LSD, přejeme vám krásné úterý. Děkujeme, že jste s námi, Lucka s Danem.
1: Ano, a pojďme se věnovat tomu, co všichni víme a z čeho teda velkou radost nemáme. Včerejší hokej, Česko-Norsko. Takhle, naděje byly.
0: Naděje byly, poslední.
1: To jsme tady i říkali. Ale nemá cenu asi kolem toho chodit, jak kolem horký kaše. Všechno za nás vlastně může říct takhle Robert Záruba.
2: No, příprava na tenhle zápas se teda hrubě nepovedla. To bohužel nelze jinak popsat. Český tým je nepřipraven na styl, kterým tady Norové sehráli utkání se Švédskem a třetí třetinu s Kanadou.
1: No, nepřipraven.
0: Píšu vám za pět.
1: Zásadně nepřipraven.
0: Myslím si, že nároďák od Roberta Záruby dostal kuli.
1: Ale pozor, to ještě nekončí. Robert Záruba si je pak hezky podal ještě na konci.
2: Nepoužívám to slovo rád, ale dneska je to ostuda. Tohle byl nejhorší zápas národního týmu pod Radimem Rulíkem. Ještě horší než ten proti Slovensku.
1: Tak, no, takže...
0: No, není každý den posvícení, jako
1: to
0: no.
1: To chápeme samozřejmě. Prostě.
0: Mimochodem, paradoxně dneska jsou to dva roky, kdy jsme se stali mistry světa na pražském domácím mistrovství. Tak dneska to máme to krásné výročí, kdy jsme porazili ve finále Švýcary. No, tak...
1: Tak můžeme to zopakovat proti Kanadě večer.
0: To by se nám hodilo samozřejmě pro zlepšení sebevědomí do toho čtvrtfinálového zápasu, který nás čeká ve čtvrtek. Mm-hmm. Ten bude důležitý. A já třeba osobně to mám jako jednoduchý. Já jim samozřejmě strašně při úspěchu, už jsem to tady zmiňovala. Můj manžel tam pracuje jako generální manažer, takže bych samozřejmě si přála a bude končit, aby na to rozloučení přivezl nějaký drahocenný kov. Na druhou stranu, když to včera jako nedopadlo a všechno se to pokazilo, ten zápas s Norama, tak jsem si říkala, je no tak super, tak to už bude v pátek doma, ve čtvrtek to...
1: Je dobrý
0: vlastně, já
1: na všem si najít
0: přesně, to jsem chtěla říct, že to bylo jako u mě celý život, že jsem si vždycky na tom špatným dokázal najít, je to dobrý. Takže ať už to dopadne jakkoliv, tak v Litvínově u nás doma na zahradě já budu mít radost.
1: No tak,
0: že na to nebudu sama konečně.
1: Samozřejmě. A já bych se ještě dneska naposledy vrátil k tomu včerejšímu zápasu a je tady song právě pro včerejší zápas s Norskem.
0: To nevadí, kluci. I takové dny jsou. My vás máme stejně rádi.
1: Že rána za ranou. Tam prostě padalo,
0: to
1: no.
0: To si pouštěj v kabině, podle mě, ještě dneska ráno. Za právě
1: tebe najít. No jo, no. A málo komu dojde. Prostě i takové dny jsou.
0: Tak byli unavený, kluci, no.
1: No, byli, no.
0: Je to dlouhý ten šampionát. Připadáš ty sám. Radim Rulík, tady to. Ty se teď pouští v kabině. Máš v hlavě hlavolá. Plekanec.
1: To má, no. Proč hůl
0: nad tebou lámou? Šlégr. A lásky dál
1: tě klamou. Vždyť nejsi. Ale pozor, jsou tady fanoušci, kteří to podržej.
0: A to jsme my teď.

0: David Guetta, Alphaville, Forever Young na Hitrádu Nord Music, 9.23, s vámi dopolední show, ale zde Lucka s Danem, přejeme krásné úterní dopoledne.
1: No a samozřejmě včerejší hokejová prohra neznamená, že dneska přece nebudeme fandit, protože my jsme, náš český národ, jsme prostě takový zatvrzelý fanové, máme to rádi. Já si myslím, že dneska přece nebudeme fandit, protože my jsme, náš český národ, jsme prostě takový zatvrzelý fanové, máme to rádi. Já si myslím, že hokej se stal národním sportem a

0: ten den takhle zakončíš výhrou, no, oslavíš, vykoupeš ideální. Se, zaplaveš se a pojď.
1: Ideální.
0: Ideální. Takže sejdeme se všichni dnes večer.
1: Ta je zeře most.
0: Přesně.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
9: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května.
10: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
9: Nová prodejna Rituals v galerii Teplice.
10: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
9: Rituals.cz.
11: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
0: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máme tady úterý 26. května s váma pochopitelně vašo LSD Hitra North Music a díky, že posloucháte.
1: A já přináším další životní příběh, můj životní příběh.
0: Ano.
1: Poslouchejte, je mi už dost, dodnes nevím jak na to a smrdí mi prsty. Potřebuji poradit. Lucie kouká, netuší.
0: Jsem nechutnej.
1: Já jsem nechutnej. Proč? Tak no, takhle, tak prsty
0: takhle,
1: mi nevo...
0: to, že tě hodně víme. Že no. Nevíš jak na to, to taky víme už.
1: Já to zjemním, nevoní mi prsty potom, tak a co s tím mám dělat?
0: Popiš nám, myslíš prsty na nohách, na rukách?
1: Ne, na rukou.
0: Cože?
1: Vysvětlím to okamžitě hned teď. No prostě neumím otevřít sirečky tak, abych se od nich neumazal. A pořád nad tím přemýšlím, že to není, vem si to, sejry mají takový proužek, zatáhneš, otevřeš, jo, nebo nítka tam je, prostě je tam, je to uspůsobený tomu to otevřít. A dodneška jsem nepřišel na to,
0: a
1: jak správně otevřít sirečky, vůbec mi to nejde, vždycky to nějak roztrhnu a umažu se a smrdí mi prsty potom. Tak já bych potřeboval návod, jak otevřít sirečky.
0: Ty jsi se teď přiznal k tomu, a to teda řekneme veřejně, že my tady s Danem často a pravidelně snídáme, my je máme
1: ano,
0: oba rádi.
1: Já to miluju.
0: Tak je tam hodně bílkoviny, že je to zdravý. No ale v tom ti neporadím.
1: No možná posluchači, jestli na to někdo nepřišel, jestli je nějaká finta. Ale je to furt stejný. Co já znám sirečky, pořád je to stejný. Je tam takový ten igelitu zabalený a špatně se to rozvaluje.
0: Píš na benzínku, vytrhni tam ty rukavice, ty igelitový.
1: A přichází náš zpráva. Robert
0: nám to rozuzlí
1: asi,
0: tady.
1: Asi mi poradí a vytrhne.
0: Robíku, taky máš rád sirečky.
1: Tak pojď.
2: Mám rád sirečky a Lucka to teď nakousla. No. Moje žena je alergická na brambory. Když krabe brambory, tak ten škrob jí způsobuje alergii.
1: Jo.
2: Tak já jsem jí pořídil krabici, kde je 100 těch rukavic jednorázových. Ty když použiješ na sirečky, hele.
1: Takže takhle, jo. Já myslel, že nějaká finta, jak to otevřít. Normálně bez toho, aniž bych se od nich umazal.
0: Mají to blbě. Takhle, máte to špatně zabalený, prosím vás, přebalte ty
1: sirečky. Já
0: půjdu
1: do Olomouce to tam
0: vyřešit.
1: To je zkuste nám poradit, jestli někdo víte, jak se mají správně rozbalit sirečky bez umazání. 3 sedmičky, 3 devítky, 958 můžete klidně namluvit i zvukovku a třeba přijdeme na něco, co nikdo z posluchačů neví. Nemyslíš si?
0: Nemyslím si.
1: Ne, jo.
0: Já myslím si, že do toho Olomouce budeš muset zajet. Aby jsi jim to řekl.
1: A nebo ty rukavice, no.
0: No, potom. Rukavice je dobrý nápad.
2: Ale je fakt, že ty sirečky jsou dost blbě, jako balený.
1: No, teď to říkám.
2: Ten celofán je takový natěsno, že tam nemá šanci, jako se tomu vinou.
1: Robert mi dal za pravdu, vidíš to tak. A mě to trápí už takovou dobu a teď jsem se rozhodl jít s tím ven.
0: Takže ty vlastně se hodně rozmýšlíš, kdy si ty sirečky dáš.
1: Právě.
0: Aby jsi nezpůsobil nějaký zbytečný komplikace.
1: Přesně tak. No nechceš, aby ti smrděly prsty potom, jako. To je nepříjemný, zvlášť když jsi třeba na rande.
0: Tak ještě ti poradím voda, mýdlo a ručník.
1: Dobře,
0: jo?
1: Děkuji.

0: za 100 let.
1: Jo, přátelé, jak to tady bude vypadat za 100 let, to a my na Hit Radio Nord Music samozřejmě nevíme. S váma vaše LSD, ale my doufáme, že zpívat a tančit na stole můžeme neustále, no i za těch 100 let.
2: Chtěl jsem říct, že už teď klidně, na co čekat?
1: Tak já jdu, počkej.
2: Jestli máte chuť a máte dobrou náladu, tak klidně tancujte na stole už teď, nečekejte. No ale pojďme teď za událostí, která se děje dneska. A v Americe u Kravitzů bude veselo, protože slaví narozeniny. Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz, 62 let, přátelé. To no, je strašný.
2: No, co je strašný?
1: No, že to tak letí, je strašný.
2: No to letí.
1: Prostě to
2: no.
1: Jsi v důchodovém věku, moje ikona. Rozumíš, to byla moje prostě láska platonická. A je to skoro důchodce.
2: No ale chtěl bych říct, že zrovna u Lennyho je to tak, že čím je starší, tím líp vypadá.
1: To máte vy chlapi,
2: ale
1: samozřejmě.
2: 62 let, je no, vysekanej, vypadá no, výborně.
1: Je dobrý.
2: Taky má rád Českou republiku, byl tady už 5krát. Naposledy v roce 2024 na Kaleso Ostrava. Ale hele, přestože tady byl 5krát, ani jednou jsem ho neviděl a moc mi to mrzí. Možná.
1: Takže to napravíme.
2: Naši posluchači měli větší štěstí.
1: Tato doufám. A pojďme si Lennyho připomenout.
2: Jo.

0: prostě bomba.
1: Takže ty dětku jeden, ty fešáku jeden, 62 letej. Přejeme ti tady z Hit Radio Music hodně štěstí, hlavně toho zdraví, a ti to dál zpívá.
0: Jasně.
1: Seš prostě frajer, Leny.
0: Podepisuju.
2: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je, a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radiu.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
5: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hit Radio North Music.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Basteng na Hit Rádiu Nord Music. Je tady taky 10. hodina. Za mnou chvíli Avicii, David Kušner, ale teď už Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Litoměřicích v Liberecké ulici u nádraží se srazila dvě osobní auta a na trase z Lovosic na Teplice za Velemínem bude probíhat údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Sněmovna bude moci nejméně koaliční většinou veto horní komory přehlasovat. Ústecký kraj postaví v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce centrum pro nácvik zvládání mimořádných situací. Sloužit bude hlavně žákům a studentům k prevenci, vzdělávání a praktickému nácviku. Děti, studenti i dospělí si tady budou moci bezpečně vyzkoušet, jak se zachovat při požáru, dopravní nehodě, blackoutu nebo jiné mimořádné události. Italské Benátky budou zřejmě i nadále vybírat poplatek za vstup do města od turistů. Podle částečných výsledků komunálních voleb totiž zvítězil kandidát na starostu, který chce systém udržet. Benátky vybírají poplatek ve vybraných dnech od turistů, kteří se ve městě neubytují. Čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na mistrovství světa Norsku 1-4, skupinu tak už nemůžou vyhrát, soupeř je odsunul na třetí místo, dneska hrají naši s jistým vítězem skupiny Kanadou.
12: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
1: Na severu Čech to dnes vypadá na nejteplejší den tohoto týdne, bude jasno, nebo skoro jasno, teploty 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Pomoc! Souvaříme dneska.
13: Konečně,
0: tady.
13: Na to
0: ne,
13: jsme čekali.
0: Samozřejmě, ano.
1: Co si stěžuješ, máš tady klimošku?
0: Léto je tady. Tak Robert to má za sebou, děkujeme, za hodinu se těšíme, pokud nepřijdeš teda dřív zase něco tady říkat. A teď už pak roče dál. Dopolední show, Lucka Šlégr, Dan Rakacký.
10: Hit Radio Nord Music.
13: No a v létě pokračujeme. Dan mi zítra odjíždí na dovolenou do Chorvatska, ale bude to, Dane, bez alkoholu, víš to?
0: Nevím.
13: Tak já ti to řeknu za

0: naprosto úžasný, Coldplay, taky parta z Jižní Koreje BTS, My Universe. Tady u nás na Hitrádu Nord Music, díky, že i v úterý posloucháte, že jste s námi a s vámi jsou Lucka Šlégr, Dan Rakacký, dopolední show LSD.
1: No a Dan Rakacký je tady s námi naposled, přátelé. Ne, že bys tady už jako nikdy sem nepřišel, ale...
0: Odchází.
1: Zavřete oči.
0: Odcházím.
1: Dan prostě zítra odlétá na dovolenou.
0: Já jsem si dovolil.
1: Dovolenou.
0: Dovolil jsem si vzít dovolenou, no.
1: A já tady budu s mojí kolegyní Haničkou po zbytek týdna, celý příští týden. No a Dan jede jako většina Čechů do Chorvatska. Je to taková oblíbená destinace, taková bych říkal, našeho národa.
0: Naše stálice, takhle, no, já to jenom řeknu proč, protože každoročně tam jezdíme na loď. My to máme už naučený, víme co a jak, proto to Chorvatsko.
1: Tak, a já mám pro tebe špatnou zprávu, Dané, protože pozor, pozor, alkohol v Chorvatsku už nepůjde sehnat tak lehce. Ty tam jedeš s partou kluků, to se pořád bumba, vy mi nahráváte nějaký hlasovky občas, tak je to takový veselý, no, ubumbaný.
0: Bumbá se tam, ano, bumbá, to je pravda, bumbá. Tak je to dovolená.
1: No, je to dovolená, ale oni vám to teďka nedovolej, protože Split, Hvar, Zadar a ostatní města se mají přidat k tomu, že od 21 hodin do 6 hodin do rána bude zákaz prodeje alkoholu. Hmm. Nebude se to týkat samozřejmě restaurací, ani barů, dopadne to pouze na kiosky a běžný obchody, kde už po 9. večer alkohol neseženete.
0: Tak já se tomu ani moc nedivím, protože když tam takhle jezdívám, tak občas ty turisti jsou hrozně hluční, opilí, dělají bordel, tak asi proto, ale...
1: A vy ne, viď?
0: My samozřejmě, že ne, my jsme v pohodě, ale přijde mi to takový polovičatý, když jako v kioscích ne, ale restaurace a bary, jo, to pak jako asi postrádá smysl.
1: Nepostrádá, to souvisí s nějakou konzumací, s nějakým kultivovaným chováním. Já si myslím, že jde o ty večerky, o takovýhle, že tam prostě, aby se pak neválel někde asi po ulici, tak no. Hele, stačí přijít ve 20:55, nakoupit si tři basy a jo. Můžeš jít.
0: A nebo.
1: Rozumíš?
0: A nebo úplně jinak. Protože známe, my Češi jsme hodně vynalezaví, my se nenecháme zaskočit ani nachytat na švestkách. Takhle víme, že když se jede někam na dovolenou, tak sebou paštiky, řízky, chleba, všechno si bereme. No a my nejsme pozadu, my si sebou bereme do auta 5 kartonů piv. Takže, hele, nám je to úplně jedno.

0: Aha, aha, snad vám to v autě jede taky tak rychle, jako jsou to písní a paté na Hitrádu Nord Music. Všem přejeme šťastnou cestu, pokud se na cestách. Tady LSD, dopolední show, Lucka s Danem, krásné dopoledne.
1: A už jsme o tom několikrát mluvili, že Ústecký kraj, sever Čech, je líheň úspěšných lidí. A nejenom úspěšných, ale také lidí se srdcem na správném místě, dalo by se říct. A jednou z takových osobností je i Veronika Kašáková, což je zakladatelka nadačního fondu Veroniky Kašákové. Veronika vyrostla v dětském domově ve Vysoké Peci na Chomutovsku, prošla si soutěží Miss a myslím si, že z Veroniky se stala velká dáma se srdcem na dlani skutečně, protože pomáhá dál. A včera to bylo 10 let, kdy oslavila založení svého nadačního fondu, měla takovou velkou gala večeři a bylo to strašně hezký večer. Já se přiznám, byla jsem na něj pozvaná, nebyla jsem tam.
0: Já se přiznám, já jsem pozvaný nebyl.
1: Já to nestíhám zkrátka, to, co bych potřebovala. Každopádně jsem se s Veronikou domluvila, že si společně zavoláme dneska dopoledne a zjistíme, jak se ten večer povedl, kam bude směřovat dál nadační fond, co se jí všechno za těch 10 let povedlo, co by třeba chtěla jinak a tak. Tak vydržte s námi, za chvilku voláme Veroniku Kašákovou. Hit
2: Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90ky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
3: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu s...
5: Doktor Max.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet,

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
2: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guest a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos, Human Begin na Hitrádu Nord Music. 11:30, 2 minuty, tady dopolední show, ale zde Luzka Šlégr a Dan Rakacký.
1: Už jsme o tom mluvili, přátelé, další výraznou osobností Ústeckého kraje je Veronika Kašáková, holka, která kdysi prošla soutěží Miss, vyrostla v dětském domově ve Vysoké Peci a dneska už je z ní dáma a především maminka, která před 10 lety založila nadační fond Veroniky Kašákový. Včera se slavilo 10 let od jeho založení a my právě teď máme Veroniku na telefonu. Veronko, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, Luci, zdravím vás do studia všichni.
1: Veronko, tvůj nadační fond pomáhá mladým lidem na cestě z dětských domovů připravit se vlastně na ten skutečný, reálný život, který začíná po odchodu z dětského domova. Jak by si zhodnotila těch 10 let vaší činnosti nadačního fondu? Jak se vám to daří?
2: Moc děkuji za otázku. Já jsem zrovna včera říkala, když jsme slavili, že nadační fond za 10 let měl obrovský štěstí na lidi, kteří vytvořili a posunuli a rozkvetli ten nadační fond do těch výšin, kde dneska je. A mě to celé předštilo, je to plný emocí, je to strašně krásný a mám z toho obrovskou radost, že už to není jenom nějaký nápad v hlavě, ale že opravdu se dotýkáme i legislativy a systému a dělá mě to šťastnou.
1: To opravdu. Se chci právě zeptat, kam se chcete dál ubírat, kam směřujou vaše cesty? Co těch dalších 10 let?
2: Tak minimálně bych chtěla mít pořád štěstí na lidi, který vlastně ten fond splemuje, protože to opravdu není už dávno jenom o mně, ale o sounáležitosti a pospolitosti, která je vlastně kolikrát neviditelná, ale velmi důležitá. A kam bych to chtěla posouvat, chtěla bych minimálně, aby se stalo tradicí náš mírně rozvojový terapeutický letní tábor, který má obrovský ohlasy, a aby to, že my, když cítíme zájem o ty terapie, aby jsme to mohli rozšiřovat a posouvat i mimo Čechy, protože jsme teď asi v 5 krajích, kde působíme, tak abychom si mohli dopřát se rozvinout i dále.
1: Veru, dají se ty dětičky vlastně namotivovat tím správným směrem, nebo i přes veškerou vaši pomoc a snahu jdou třeba i oni ve šlépě jejich svých rodičů, protože já jsem v dětském domově nejenom ve Vysoké Peci, ale v jiných institucích byla a přece jenom někdo vyroste, má tam 6 sourozenců a člověk potká třeba tu dívku za pár let a ona už má třeba taky ve 20 2-3 děti, tak daří se vám i měnit nebo bourat tyhle ty stereotypy zažitý, aby ty dětičky měly jiný vize, jiný ambice, jinou motivaci než z toho prostředí, odkud zešli?
2: Já myslím, že se to daří, že rozhodně ten vliv a ty nástroje, který jim nejenom prostřednictví nadačního fondu, ale věřím i vedení dětských domovů předává, že je používají, ale ano, je to prostě i nějaký vliv té nefungující rodiny po odchodu z dětského domova, nebo právě i to, že se vrací k těmhle těm lidem, takže ano, děje se to. A myslím, že v procentech je to takové jako spíš vabank, ale pro nás je důležitý předat jim právě ten nástroj k tomu, aby ten posttraumatický syndrom nebo ten generační nějaký traumata přetrhali a žili prostě spokojeně, úspěšně. A to vlastně je tím pilířem projektu Restart, kdy vlastně my chceme ty nástroje, aby je měli a aby je uměli použít, ale po té cestě samozřejmě už jdou potom sami.
0: A Veroniko, pokud takhle dětem pomáháte dostat se do toho běžného života, jste potom ještě pak dále v kontaktu třeba za 2, 3, 4, 5 let? Sledujete to, jak se to dál vyvíjí?
2: To je právě ta alfa omega nadačního fondu, že my chceme s těma dětma, oni už to jsou potom mladí, dospělí a dále dospělí rodiče, mají vlastní rodiny. My chceme, aby my vlastně samozřejmě máme nějakou časovou linku, máme nějaký hranice, ale nechceme ty mladí lidi opouštět, chceme tam být a zůstáváme kolikrát v tom projektu s nima i 5 let, než ten člověk se stabilizuje. A potom, kdy vlastně na základě nějaký supervize ten vztah ukončujeme, tak ale neznamená, že ty lidi končí v tom kontaktu s nima. Ty naši průvodci je dále kontaktujou, přejou si k narozeninám, potkávají se na Vánoce. Je pro mě fakt důležité, důležitý, aby ten člověk byl kompetentní, aby měl tu zodpovědnost za to, co tenhle vztah znamená.
1: Mm-hmm. Verunko, my ti moc, moc děkujeme za tenhle ten rozhovor. Přejeme samozřejmě nadačnímu fondu, ať se daří minimálně dalších 10 let,
2: děkuju.
1: Ať se daří tak jako doposud, protože si myslím, že jste udělali spoustu záslužné práce a pomáháte tam, kde je potřeba a to se vždycky cení. Takže hodně štěstíčka do těch dalších let.
0: Měj se krásně.
2: Moc vám děkuju.
0: Zase se těšíme na tebe někdy tady u nás na Hit Radio Nord Music. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: Easy na Hit Radio Nord Music. Věříme, že vy máte dneska taky easy den a že všechno jde jako po másle. To nejlepší vám přejeme samozřejmě LSD, Lucka s Danem a díky, že jste s námi.
1: Miraj, česká kapela, a tu střídá další česká kapela, protože dneska tady na Hit Radio Nord Music budeme mít hosty, a to v odpolední show Padla. Dorazí parta Divoký Bill a bude to proto, protože vyrazili na letní turné, jmenuje se 8 divokých 2026 a právě kluci z Divokého Bella dneska ve 4 hodiny dorazí sem do studia ke Kamelovi a Kátě.
0: No a dorazí taky proto, protože 19. června se v rámci toho jejich turné koná koncert v Litvínově v areálu Loučky, kam Divoký byl přijede. No a my od 15 hodin, pozor přátelé, od 15 hodin soutěžíme o lístky na koncert do Litvajzu. Prostě v show Padla u Káťu Kamila se budete moc podívat potom. Na Divoký byl?
1: Takže, hele.
0: A Divokýho byla, co jsem řekla, na Divoký byl.
1: No tak to je jedno, ale víme, co jsi chtěla říct. Prostě plán je jasný, dejte si odpolední show Padla a můžete zadarmo vyrazit na koncert Divokýho byla.
0: Tak.
1: Držíme palce.
2: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Výborná Shakira na Hitrádu Nord Music. Bude 11. To znamená, že je tu Robert. Pojďme na dopravu, zprávy a počasí.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 na 34. kilometru ve směru na Prahu. Dejte tam pozor na porouchanou dodávku. A ještě jednou D8, 11. kilometr směr od Prahy na Drážďany. Stojí tam u krajnice nepojízdné osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Pacientům od července budou moci více léku předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X100 uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby. Podle ministra kultury Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna příštího roku. Klempíř to řekl po jednání koaliční rady. Velká dopravní komplikace vypukne příští týden na Českolipsku. U Svoru začne výstavba obchvatu a ta uzavře od 1. června silnici 1/9 do Šluknovského výběžku a dál do Německa. Objížďka je dlouhá 34 km a silnice bude pro veškerou dopravu uzavřena až do 16. října. No a úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Zápas má výkop v 18 hodin.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes asi nejteplejší den tohoto roku, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32 stupňů Celsia.
12: To byl náš Robert, zprávy počasí a teď už samozřejmě pokračuje vaš LSD, 11 hodin je tady.
13: To je teda pařák.
9: Hit Radio Nord Music.
0: S vámi Lucka s Danem a žák čeká baby se svojí učitelkou. Za malou chvíli se na to podíváme, je to skandál.
12: Je to škandál.

0: Tímto singlem začala celá kariéra skupiny Slza, Lhůta záruční. S vámi Hitrádio Not Music, posloucháte dopolední show LSD, Lucie Šlégr, Dan Rakacký a teď ten skandál.
1: Je to škandál, škandál. A je to obří škandál.
0: Škandál.
1: Učitelka otěhotněla se žákem. Opravdu se to stalo, přátelé. Jako jestli si myslíte, že to bylo někdy v Bangladéši, nebo já nevím, v Indii. Mýlíte se, bylo to ve Vídni.
0: To je kousek.
1: A žákovi bylo pouhých 14 let.
0: Ajajajajaj.
1: Takže si představ, paní žáku, já nevím, co je 14 let, 8. třída? 9. něco no, takového?
0: Takhle, 8. No? To je úplně jedno, jaká třída, ale
1: no prostě 14.
0: Je pod zákonem ještě, jo? Víme, že až od 15 lze toto provozovat. No, nicméně takhle, učitelka by měla mít rozum, že jo? Je to o toho učitelka, neovládla se a svedla žáka. Až tak, že čekají dítě.
1: Já si neumím představit ty rodiče, protože jsem maminka tří synů, že mám dítě a že paní učitelka by byla těhotná s mým synem. Ty rodiče toho dítěte.
0: Šok. Je to šok.
1: To...
0: Já když jsem tuhle zprávu viděl poprvé, tak hned mi do hlavy naskočila otázka, kde byla ta paní učitelka, když jsem já chodil do školy? Kde? Nebyla taková. To je takový pohled chlapa samozřejmě tohleto.
1: No nekecej, byla taková.
0: Ne, já takhle, pokud teda mám vyložit karty, tak mně se to stalo, já jsem na střední škole měl vztah s profesorkou, je to
1: na
0: pravda.
1: Střední škole.
0: Na střední škole.
1: Tak to je důležité říct, že to nebyla základní škola, byla to střední.
0: Mně bylo 18, bylo 30.
1: A... to je strašný, takhle.
0: Proč ne, bylo to hezký.
1: To
0: bylo strašný.
1: Pomoc! Paní člověka by šla do kriminálu.
0: Dneska možná si,
1: takhle jo, už nebo... je to promlčený. Bylo to na střední, říkáš, dneska ti je 50 plus, takže no, tak už to ona, asi neplatí, už ona, se to může říkat.
0: Paní učitelka už ani nežije, takže to je úplně jedno, o tom se můžeme bavit takhle úplně v pohodě.
1: Tak to je strašný.
0: No. Ne, ale zažil jsem to, takže vím, děje se to, ale tohle to je extrém, jako čekat dítě
1: a
0: ve 14
1: s učitelkou. Říkal jsi u toho paní učitelko.
0: Neříkal jsem tak. Říkali jsme si normální jmény. Ty jsi zvědavá, ale viď? No je to hezký příběh.
1: Je to strašný příběh.
0: Je to na delší povídání, možná se k tomu někdy dostaneme ještě, protože to jsou... Nechceš, jo? Já myslím,
1: ne,
0: že posluchače by to mohlo zajímat.
1: Já mám o tebe strach,
0: ne,
1: aby...
0: Ne, tak možná i, já nevím, jestli děje se to třeba i, že profesor žákyně, profesorka žák, možná to zažili naši posluchači, že měli vztah, alespoň třeba platonický na střední škole či základní. Ne, nemyslíš? Kouká na mě Lucie,
1: nevěří.
0: Já
1: jsem úplně v šoku. Seš
0: v šoku.
1: No tak já jsem tady v tom taková nevinná, mě to ani nikdy nenapadlo jako studentku.
0: No mě jo, vždycky, když přišla paní učitelka v sukni a nalíčená, tak mě to vždycky napadlo samozřejmě. Ale to byla ta puberta, tak to je, ty se tomu no. směješ, ale...
1: Já mám pro tebe jednu takovou, já jsem trošku v šoku, jo, ale mám pro tebe, nebo možná pro sebe, nebo možná pro naše posluchače takovou útěchu, jo, malinko.
0: Tak povídej.
1: Víš, Dané, proč je lepší sex s učitelkou, než se zdravotní sestrou?
0: Netuším.
1: To jsi měl taky, zdravotní sestru?
0: Na sestřičku taky, ano.
1: Ježi!
0: tam byl jen takový problém, že hodně voněla po nemocnici a nebylo to příjemné.
1: Dobře, okej, okay, tak zdravotní sestra říká, další prosím.
0: Ano.
1: A paní učitelka říká, celé si to zopakujeme.
0: No tak to je jasný. Paní učitelky vedou, to bereme.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: nemáte cigaretu?
2: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stísněný prostory.
1: Já bych umřela šokem.
2: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
0: Vždycky snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
5: Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce

0: Tohle byl Cyril na Hit Radio Nord Music. S vámi Lucka s Danem, to znamená dopolední show LSD. Přejeme krásné úterý a už je 26. května, přátelé.
1: A já už začínám být trošičku smutná, protože náš čas se tady s Danečkem krátí a už jsme to dneska zmiňovali. Daniel je tady dneska naposledy, ne navždy, ale zítra...
0: Z toho děláš drama.
1: No zítra odjíždí na dovolenou a bude do konce tohoto týdne celý příští týden, no, takže to tady budu muset zvládnout.
0: Ale pak se vrátím. Vrátím se a...
1: Budu se na tebe zase těšit.
0: Navnaď
1: nás.
0: To je u moře. To měly být rackové. Moc mi to nepřišlo, ale co se bude dít dál? Tohle. No.
1: Takže přijíždíš k moři,
0: ano.
1: Usedáš, bereš lahváče, a koukáš na západ slunce
0: a potom... Palando, hej. Takhle nějak bude probíhat.
1: Takže... Přátelé, možná i vy se už chystáte na letní dovolenou, protože samozřejmě ty doby, kdy se jezdil jenom červen, srpen, už dávno neplatí. Jezdí se květen, červen, i v září, i v říjnu.
0: Víš, jak se caktám. Takhle to bude probíhat. To byla moje dovolená v Tosce.
1: Tak to bude podat v Chorvatsku.
0: Ano.
1: Za chviličku.
0: No a samozřejmě, já chci ještě říct, že se budu hlásit o tamtuj pravidelně. Budu ti posílat zprávy i našim posluchačům. Abych jim vlastně řekl, jaké novinky jsou v Chorvatsku, jestli se zdražilo, zlevnilo, jak to vypadá, jak je počasí. Takže neboj se, já se podělím.
1: Dobře, to budeme moc rádi. A já jsem si tak jako lehce narozloučil, že ještě úplně se neloučíme to až za chviličku, ale připravila jsem si takový speciální hit pro tebe, Dané, který úplně miluji. A možná, až pojedeš do toho Chorvatska s tou svojí partou kamarádů,
0: ano,
1: tak byste si tuhle tu písničku mohli pustit. Věřím, že by vám zvedla náladu. A pro všechny, kdo jedou právě teď, nebo se chystají v nejbližších dnech na dovolenou. Katka a Jindra.
2: Dovolená, zlomek jednoho léta, starost i meta.

0: To je pro mě za trest, nebo?
1: Ne, to ti naladí.
0: Jo, tak se ladíme.
1: Připrav se, jo?
0: Tak dobře, pojďme všichni. Hej! Dovolená, kdo papíru i dárek, pokoj i zmatek je dovolená. Takhle zpíváš líp, jako chci říct.
1: Já neuspívám.

0: Ještě chvilku ani kam nepojedu, jako.
1: A zůstaneš u českého rybníka, viď?
0: Ne, tak tohle to možná je neznáte, ale to je klenot českého internetu. Katka a Indra, oni mají víc těch hitů takovýhle.
1: Já doporučuji, kdo to nezná a chce si zlepšit náladu. Koukněte se na YouTube, zadejte si jenom Katka a Indra.
0: Katka a Indra, to stačí.
1: Pokocháte se.
0: Doporučuji taky hit Autobus, jo, ten je taky dobrý. A dovolené za náma.

0: Luis Capaldi Survive na Hit Radio Music. S váma ještě chviličku LSD, Lucka Šlek, Dan Rakacký a přejeme vám krásný úterý.
1: Ale malou chviličku, protože za malou chvíli se rozjedou srdcovky. Taky nezapomeňte, dneska odpolední show Padla, dorazí Divoký Bill. Bude i soutěž o vstupenky na jejich koncert v Loučkách, nebo na Loučkách, aby byl přesnej. No ale teď ještě se vrátím zpátky.
0: Ano.
1: Na začátek této hodiny řečili jsme tady takovou kauzu. Paní učitelka čeká se svým žákem dítě, tomu žákovi je 14 let, je to ve Vídni. A já jsem si postřehl jako chlap, kde byly tady ty učitelky, když já jsem byl na základce. A úplně stejně to cítí Míra, který napsal na 37 39 958. Píše, kde byly tyto učitelky, když jsem já byl na základce. My měli všechny učitelky 60 až smrt. Jo, to, ale u nás to bylo podobně taky.
0: 60 až smrt, jo?
1: Ano, takové učitelky měly. Tak tam ten vztah se navazuje těžko, to je pravda. Jo, tam asi to nejde moc. By to nefungovalo.
0: To by si utekl, veď, tenkrát, před tvojí paní učitelkou.
1: Takže Míro, my děkujeme moc za tento příspěvek. No a tím se loučíme
0: ano.
1: V tuto chvíli, protože musíme.
0: Musíme a znova opakuju, Daneček, zítra odjíždím. Já se s tebou loučím, tak Dane. Užij si to hlavně.
1: Jo.
0: Neudělej žádnou ostru, ať se vrátíš živej, zdravej. Ne. Neskákej opilej do vody šipky.
1: Dobře.
0: Jo, nedělej žádný jiný nesmysly. Nezamiluj se tam hlavně v tom Chorvatsku, jo.
1: No,
0: prostě vrať se mi zpátky. Vrať se mi zpátky domů.
1: Vrať se mi zpátky.
0: Hlavně si to užij, odpočin si.
1: Já slibuju, že se vrátím a všem přeju, pokud se i vychystáte na dovolenou, ať to máte pěkný, já si to pěkný udělám.
0: Tak, jaký si to uděláte,
1: takový to máte. Měj se
0: krásně, vám krásný
1: taky,
0: den.
1: Posluchači taky, ahoj.
2: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
8: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
7: Hit Radio North Music.
9: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na trase Teplice Most. Za Bílinou bude v pravém pruhu probíhat sečení křovin. A ještě na trase z Litvínova do Mostu před Zálužím. Tam bude probíhat údržba zeleně. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole podalo více než 12,5 tisíce žáků. Zhruba 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Na šestiletá gymnázia se hlásí zhruba 290 žáků, na osmiletá kolem 500. Termín pro podávání přihlášek skončil včera. Do systému mohou být ještě doplňována písemná podání. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Řádná schůze dolní komory začne dnes odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o změny nebo doplnění navrhovaného programu. Teď se podíváme k nám.
2: Dopravní podnik Visa Ústí nad Labem od 1. června spustí zkušební provoz na nové trolejbusové trati v ulici Výstupní. Linky 74 a 75 začnou jezdit 18-metrové trolejbusy, které nahradí dosavadní autobusy. Cestující tak dostanou více prostoru, a to hlavně v ranních a odpoledních špičkách. Otevře se také nová zastávka ZOO ve směru na terasu.
1: Hokejový servis Hit Radia.
12: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Friburgu začne ve 20 hodin a 20 minut. To už naši budou vědět, zda ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1 vystřídalo se stejným počtem bodů Norsko, které bude už za chvíli hrát s Dánskem.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
2: Na severu Čech bude dnes pravděpodobně nejteplejší den tohoto týdne. Jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32. Na horách to bude do 27 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
15: Je 12 hodin, 2 minutky k tomu. Přeju nádherné poledne, tropické poledne a taky dobrou chuť k obědu. Mám připraveno pro vás jako každý den v pravé poledne 5 legendárních hitů, 5 srdcovek, které vás vrátí v čase. Jako první tak si dáme hit z roku 1999 od Christiny Aguilery. Jmenuje se Gin v láhvi.
1: Hit Radio North Music.
15: A tak si říkám, kdybychom měli, jo, tu Aladinovou lahev, co by bylo přání číslo 1? Možná aspoň na chviličku se vrátit do 90. No tak, vaše přání je mi rozkazem.

0: Rok 1999, Christina Aguilera.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte úterní srdcovky na Hit Rádiu. První srdcovka je za námi. Christina Aguilera, rok 99 a Gin v lahvi. Kdybyste si měli vybrat jedno přání, to první přání, kdybyste měli tady tu kouzelnou lampu, že jo, tak co by to bylo? Bavili jsme se o tom, že bychom chtěli cestovat v čase a vrátit se zpátky do 90. let. To se nám tady reálně dneska podaří. Už jsme s tím vlastně začali. V srdcovkách se skutečně vracíme v čase. A kdyby jsme se vrátili do těch 90., co byste chtěli hrát za deskovku? Protože v těch 90., kdy jsme vyrůstali, tak ty deskovky, to byla každodenní radost. O víkendu jsme hrávali s rodičema doma, že jo, pak už jsme byli starší. Hráli jste třeba i věci typu dračí doupě? Doufám, že ano. Je to kolik pro mě? Třeba 30 let zpátky, co jsem to hrál naposled. Já tu hru zbožňoval. Tak schválně, které hry jste vy měli nejraději jako deskovky? Dejte vědět na 777-937-777. Můžete psát zprávy nebo posílat hlasovky. A my si dáme další srdcovku. Ta už je ze začátku milénia, konkrétně z roku 2007. David Guetta. Tohle je fakt klasika.

0: Nádherná romantika na úterní poledne. Lenny Kravitz ve 12 hodin 15 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Lenny Kravitz je zpěvák, o kterém jeho vlastní dcera řekla, že tátovo bradavky jsem viděla častěji než jeho oči. Můžou za to věčně síťovaná trička a sluneční brýle. Tolik tedy Lenny Kravitz ve čtvrt na jednu. Když si dáme další srdcovku, tak pojďme vzpomínat na deskové hry, které jsme hrávali v 90. letech. Lucka píše, za mě jsou to dostihy nejlepší hra na světě, kdo měl Napoliho, tak byl král. Samozřejmě, po něm jsme šli všichni, že jo, Narcius, Napoli, pak ještě Superstar, jak se to tam jmenovalo, Dahoman, Shaga, tak nějak to určitě bylo, že jo? No a když jsme byli starší, tak první, co bylo pryč, tak byli trenéři, to už jsme věděli, jak se to hraje. Co tady máme z hlasovek? Pojďme si pustit ještě vaše vzpomínky.
2: Čau, Jirko.
0: Ahoj.
2: No tak my jsme hráli klasiku, dostihy a sásky,
0: jasně.
2: Člověče, nezlob se, a hlavně Kovoučku hop, to byla teda hra, skoro, že to dnešní děcka už moc neznajou. Jinak přeju pěkné odpoledne. Čau, Dáška.
0: Děkuju moc, taky přeju krásné odpoledne. Kloboučku hop, to je opravdu jako boží hra. Ten pocit, když jste to trefili z velké dálky, to si myslím, že to si asi pamatuje každý, jo? Já se přiznám, že jsem ji koupil i domů. Ale když jsem pak viděl toho tříleťáka, jak dává ty kloboučky do pusy, tak jsem to zase hnedka skoval. Úplně jsem viděl, jak se mu to zasekne v krku a jedeme do nemocnice. No jo, no. To je tak, když máte první děti až ve středním věku. Až moc se o ně bojíme. Pojďme na další srdcovku. 80. léta. Zpěvačka, která svůj první single vydala až, nebo už v 16 letech, vyhrála dokonce ve své kariéře i pěveckou soutěž Eurovize a v 80. letech, když jí bylo 28, vydala tenhle legendární hit.

0: Dr. Jones, tohle je ta skupina, která proslula legendárním hitem Barbie Girl.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A musel jsem je dneska zařadit, protože včera odpoledne přišla zpráva, že se rozhodli, že oficiálně skončí s živým vystupováním a s koncertama po více jak 30 letech dlouhé kariéry. A tohle je samozřejmě jako jedna z těch kapel, na který jsme vyrůstali. A když slyšíme Barbie Girl, tak hele, úplně na rovinu, my kluci jako z toho nejsme úplně jako odvařený, ale když máme tu správnou kuráž tekutou v sobě, tak občas by na to tančili taky, jo? Každopádně věřím, že vy děvčata zbožňujete Barbie Girl na jakékoliv party, v jakémkoliv věku. No a tak jsme na ně zazpomínali, no. Říkal jsem si, že bychom si mohli dát trošku jiný hit než ten legendární Barbie Girl, aby jsme si i připomněli, co dalšího tvořili. A Dr. Jones je jedna z těch srdcovek, která si určitě zapsala zlatým písmem do historie 90-kových hitů. Páni, toto uteklo. Pátá srdcovka je za námi. Takže se loučíme se srdcovkama, čeká nás ještě jedna na vaše přání. Pište mi nebo volejte hlasovky na 777-937-777 na WhatsApp Hit Rádia. No a jak se tak jako loučíme s těma srdcovkama, tak jsme se rozloučili i s deskovkama, které jsme hrávali v 90. letech. A díky moc za všechny zprávy, co jste posílali, když to tak dám všechno kolem a kolem dohromady, tak nejoblíbenější deskovka byla Sásky a dostihy. Zároveň kromě snad tady Ivany Ostravy, která psala, asi nenašel nikdo jiný, kdo by to tenkrát hrával i s těma sázkama. Většinou jsme měli svoje pravidla, anebo jsme hráli jenom ty dostihy, ale ty sázky prostě ne. Tak kdyby náhodou jste doma měli sázky a dostihy a o víkendu jste si udělali večer čas, zahrajte si a zahrajte si to i s těma sázkama. Ty pravidla se dají naučit, je to úplně jiný rozměr celé hry a pak mi dejte vědět, jestli je to lepší, anebo ne. Za chviličku tedy srdcovka na přání, do té doby ještě například Dermot Kennedy nebo Miles Smith na Hit Rádiu. Lepší, anebo ne. Za chviličku tedy srdcovka na přání, do té doby ještě například Dermot Kennedy nebo Miles Smith na Hit Rádiu.
1: Jaká byla dnešní snídaně šance?

0: máte cigaretu?
1: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchový kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stížení
0: prostory. Já bych umřela šokem.
1: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
2: Dnesky snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na fosej. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: od Kennedy na Hit Radio, 12 hodin 38 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to je největší čas a nejvyšší čas, kdy si dáme poslední srdcovku dnešního dne, a to je srdcovka na vaše přání. A tentokrát vybírám hlasovku, která přišla na číslo 777-937-777.
3: Jako, kdybych si tak mohla zahrát, prosím, na přání I Don't Stop Believing of the Journey pro moje kolegy, kamarády, Jíťu, Léňu, Kapču, Móňu, Mikyho, Viborka do Rokytnice, aby se jim pracovalo co možná nejlíp a aby jim to uteklo už dokonce, už to mají za pár. Tak kdyby se všechny pozdravoval a taky zdravím všechny posluchače. Čau, čau, zdraví Dáška.
0: Děkuji moc za tuhle krásnou zprávu, závidím vám všem, kdo už to máte za pár, myslím v práci. No a děkuji za tenhle výběr, kdy tohle je tak krásný hit. My se teď dostaneme do doby ještě daleko před sociálníma sítěma. Vlastně daleko před internetem jako takovým, před barevnýma televizema v českých domácnostech. Tohle byl úplně jiný svět. Rok 1981. Don't Stop Believin'. Srdcovka na přání od Dašky i pro vás. Tady u nás na Hit Radio.

0: Je to možný, je to možný. Páni, 12 hodin, 43 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl tak nádherný výběr, to je tak krásná píseň. Tohle je jeden z těch hitů, který vám zlepší náladu, ať se děje, co se děje. Úplně, já nevím, dodá takovou zvláštní naději. Víru v to, že všechno nakonec dobře dopadne. Nevím. Don't Stop Believing, vlastně i tak se to jmenuje, jestli to byl opravdu záměr vyvolat v nás takovýhle pocity, ale jestli nějakým způsobem dneska ukončit srdcovky, tak jsem strašně rád, že jsme to udělali takhle. Já bych si nejradši dělal ještě jednou, úplně jako znova. To se asi jako normálně nedělá v rádiu, ale to tak aspoň ještě jako, co, ještě kousek, volume doprava. Don't stop. Je to dokonalý. Rok 1981. Já tady mám hezkou zprávu. Dokonalá volba písničky, tohle miluju natolik, že jsem teď musela v autě vypnout klimatizaci. Mám husí kůži i tak bez klimy. Děkuju moc za tenhle výběr. To jsou srdcovky na Hit Rádiu. Boží. Tak jo, další srdcovky zase zítra, my samozřejmě nekončíme dál, teda nekončíme, pokračujeme dál, za chviličku Benson Boone, Beautiful Things a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka Shop Roku přináší...
9: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
10: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
9: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
10: Když vysavače,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
13: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Benson Boone na Hit Radio. Za minutku a půl bude 13 hodin. Lucie má pro nás nejnovější zprávy. Pokud jste za volantem, tak ale ještě pozor, teď dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální info z dopravy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Most Louny. U odbočky na Bělušice bude v pravém pruhu probíhat sečení křovin. A ještě v Teplicích v Duchcovské ulici v úseku mezi ulicemi U Soudu Letecká probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
4: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dominik Feri vypovídal před Teplickým soudem, ten řeší jeho žádost o podmíněné propuštění. Za sebou má k dnešku 2/3 trestu. Podmínkou pro podmíněné propuštění je i očekávání, že povede řádný život. Feri před soudem řekl.
12: Byl tam, myslím, řádný život. Nekolísající řádný život. Ne jen v toho minimálním standardu, jako požaduje zákon a judikatura, ale řekl bych aktivní občanský život pracujícího člověka. Také uvádím, že v případě mého podmíněného propuštění by ve vedení řádného života přirozeně pokračoval. Je to pro mě zkrátka zvyk.
11: Feri uvedl, že mu je líto újmy, kterou poškozené pociťují. Z trestu se podle svých slov poučil a nyní už nemůže udělat nic víc. Studenti českých středních škol vybrali na pomoc Ukrajině bezmála 3 tuny materiálu, zvláště hygienické a zdravotnické potřeby pro nemocnice a pečovatelská zařízení. Sbírka byla součástí iniciativy Schools for Victory, kterou organizují studenti napříč Evropou. Senát se dnes podvečer připomene 30 let ustavení České horní parlamentní komory. Na slavnostním shromáždění se sejdou současní bývalí členové, promluví také prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně obdrží symbolické klíček Senátu. Teď ještě pohled k nám.
1: Už jenom do konce května mohou lidé posílat nominace na ocenění Srdcař Mostu. Navrhovat můžete lidi, kteří třeba v rámci svého zaměstnání pomáhají ostatním, vymýšlejí různá vylepšení nebo třeba reprezentují město. Na výběr je 5 kategorií. O vítězích rozhodne hlasování veřejnost v červnu na mosteckých slavnostích 11. a 12. září.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
1: Na Ústecku bude dnes pravděpodobně nejteplejší den tohoto týdne, bude jasno nebo skoro jasno, teploty je 29 až 32, na horách do 27 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 13 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio, máme úterý 26. května a dorazilo k nám tropické léto. 32 stupňů Celsia, dneska místy, to je velmi náročný. Co takhle nejraději děláte v létě? Zalezete si někam do stínu a přečtete si rádi nějakou knížku? Mám tady pro vás čtení na celé léto. 12 fantastických detektivních knih, které si můžete vyhrát i dneska v hodnotě 5000 korun. Podrobnosti řeknu za chviličku.
2: Hit Radio Nord Music.

0: Duet Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si tady u nás na Hit Rádiu?
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
0: Je 13 hodin a 13 minut, posloucháte Hit Radio. Miraj se stal otcem. Moc gratulujeme jemu i mamince samozřejmě za celé naše Hit Radio. Společně tak začínají psát novou kapitolu svého života. Co je v tom životě víc? Velká gratulace. No a když jsme u těch knih, tak si říkám, že bychom se vlastně rovnou my mohli pustit do naší velké hry o knihy. Já mám tady pro vás super čtení na léto. Detektivní série 12 knih světoznámé spisovatelky Lizy Reaganové. Jestli se rádi na dovolené zašijete do stínu s knížkou a necháte se vtáhnout do jiného světa, tak tohle vás bude opravdu bavit. A teď jak na to? Jak získat tenhle balík knih v hodnotě 5000 korun? Je to jednoduchý. Já právě teď přečtu ukázku z druhé série, z druhého dílu celé série, abych byl úplně konkrétní. A vaším úkolem bude za chviličku zavolat na telefonní číslo, který řeknu, a tipnout si, jestli ten příběh jsem zakončil správně, anebo jsem si to vymyslel jako včera. Tak jo, včera jsme četli první díl série Mizející dívky, dneska tady máme druhý díl série a ten se jmenuje Dívka beze jména. Je dívka beze jména svědkyně, podezřelá nebo možná budoucí oběť? Pojďme na to. Když detektiv Josie Quinnová dorazí na místo činu na okraji města Denton, je zděšená brutalitou útoku. Jeho oběť bojuje o život a novorozené dítě zmizelo. Na jiném místě se snaží ukrýt krásná mladá žena. Vypadá to, že by mohla být Josieným vodítkem k případu uneseného dítěte. Ale záhadná žena neví, kdo je, kde se vzala a ani čeho se tak bojí. Jisté je, že je vyděšená k smrti. A nebo je možné, že svou amnézii pouze předstírá. Tak co? Co si myslíte? Je tohle skutečný příběh podle knihy, anebo je to můj vymyšlený příběh? Dáme jeden hit, krátkej Lady Gaga Paparazzi a vyvolejte na 800 937 937.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Lady Gaga a Paparazzi, 13 hodin 19 minut, posloucháte Hit Radio. A právě teď, tak Míša z Českých Budějovic má šanci vyhrát nádhernou detektivní sérii 12 knih od spisovatelky Lizy Reganové. Míšo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Výborně, dobrý den. Můžeme si tykat, je to v pohodě?
1: Můžeme, ahoj, ahoj.
0: Tak Míšo, řekni mi, jak se máš v tomhle horkém počasí?
1: Krásně.
0: Co bylo dobrýho?
1: Počasí úplně nabíjí energii.
0: Co bylo dobrýho? K obědu?
1: Hryzek.
0: Dobře.
1: Taková klasika.
0: Do tohle počasí geniální. A kolik knížek přečteš za jeden rok?
1: No, tak 10, 12,
0: hezky,
1: plus minus.
0: Hezky. Hmm. V tom případě já tady mám právě teď pro tebe knihy na celý rok. 12 knih. Na tobě je, aby si mi řekla, jestli ten příběh, který jsem před malou chviličkou přečetl, je smyšlený, anebo je skutečný podle knihy. Co myslíš?
1: Já si myslím, že je to pravda.
0: Že je
1: pravda. Že není smyšlený.
0: Že není smyšlený, jo. Že tu amnézii by mohla jenom předstírat, jo.
1: Mm-hmm.
0: Podle čeho to soudíš?
1: Nevím. Tenhle díl jsem zrovna nečetla.
0: Intuice, je to intuice, jo?
1: No, bylo by to víc záhadný.
0: To je pravda, to je pravda. Říká se, že ženská intuice je 13. div světa. že by se měla vždycky naslouchat, že ženy mají vždycky pravdu. A v tomto případě ženská intuice je skutečně dokonalá. Já gratuluju.
1: Děkuju.
0: Dívka beze jména svou amnézii skutečně jenom předstírá a předstírání nikdy nevede k ničemu dobrému. Teda píše se to v té knížce. Jo? Víc už ale prozrazovat nemůžu. To znamená, že jak dívka beze jména dopadne, tak to si můžeš přečíst sama. A teď už jenom. Bude to v té knižní verzi, v tom knižním vydání tištěném, anebo v elektronické verzi?
1: Tištěném.
0: No, tak to rád slyším. To je krásný. Tak Míšo, ještě jednou moc gratuluju. Užij si všech 12 knih od Lizy Reganové a za rok, až je přečteš, tak dej vědět, jak se ti to líbilo, který byl nejlepší. Domluveno?
1: Super, moc děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Míša tedy má svou sérii 12 knih v hodnotě 5000 korun. Vy ji můžete mít zase zítra. A kdyby to náhodou zítra nevyšlo, tak ve čtvrtek, anebo v pátek, anebo v průběhu celého příštího týdne. Ano, takhle dlouhou dobu tady pro vás tuhle nádhernou hru budeme mít. Tak zase zítra mezi 13. a 15.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Damiano David a píseň o zlomeném srdci. Trošku připomíná včerejší hokej. To taky bolí ještě teď pořád. Původně jsem myslel, že si dneska budeme povídat o hokeji, o mistrovství světa, jak to krásně rozebereme, ten zápas proti Norsku, ale říkal jsem si, že si asi možná nakonec nebudeme kazit den, co? Hoďme to za hlavu, prostě stalo se, v pohodě. Místo toho, tak si užijeme další skvělý hity, který tady pro vás chystám, a za chvíli, tak si dáme hit, který jste mezi 12. a 15. na Hit Rádiu neslyšeli možná podobně dlouho, jako nás Norsko porazilo. Pár let už to bude. Chystám pro vás velký překvapení, a to sice... Fatboy Slim, Rockefeller Skunk. Něco tady do toho tropického počasí. To se hodí. Jenom to slyšíte a už se zapotíte. Já vím, jak vy, ale my se potíme i přes ty zavřený okna tady. Tak tohle vás čeká už za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s námi. A teď si pojďme poslechnout, jaký bylo dnešní ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč. Vplul tam do toho podvodní. V takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč. Vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je

0: Jak vylez, prostě absolutně bez stresu. Já bych se takhle, já bych se osobně zbláznil. No, já nemám rád stísněný prostory.
1: Já bych umřela šokem.
0: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
2: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
5: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
4: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
6: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
13: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky, mechanik, seřizovač a operátor výroby, vhodné i pro absolventy. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 000. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
16: Senkor.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Krištof, zůstaně tu se mnou. Já jsem rád, že vy jste stále s námi, že jste zítra rádiem. Je 13 hodin 38 minut. Před chviličkou jsem otevřel takovou malou pandořinu skřínku hokejovou, když jsem zmínil včerejší zápas proti Norsku, že nás z toho trošku bolí srdíčko. No a mám tady plný, jak se tomu říká, plný koš, ale tady prostě plný počítač zpráv, plný WhatsApp, ano, plný WhatsApp zpráv, co posíláte na 777-937-777 a shodneme se asi všichni na jednom na tom samém, no, na čem se nám třeba tady například shodnou i naše hlasovky.
1: Jirko, to souhlasím, protože včera pro mě jako naprostý zklamání. To, že to mají jistý, že budou hrát playoff, ještě přece neznamená, že budou hrát takhle, jak hráli včera. To bylo hrozný, jako. A fandím jim, mám hokej rád, sleduju to, protože jsem jako dítě i hokej hrál, ale prostě takový zklamání, že za mě si ani postoupit nezaslouží. Jako. Jediný zápas, který byl hezký, byl s tím Švédskem, jinak to všechno ostatní bylo prostě tak na hraně, že by si to zasloužil jiný.
0: To je velmi ostrý názor, věřím, že není jediný, ale zase na druhou stranu. Pojďme na tom najít něco pozitivního, jo, to já mám jako rád, jo, ne zbytečně tolik negace, něco pozitivního. Hele, hokej a světový šampionáty, tak ty si vždycky hrajou kvůli památečným zápasům, jo? Hele, Nagano si pamatujeme všichni, jo, Svobodovo zlatý gól, pak ještě jsme měli pár super zápasů s Kanadou a se Švédskem, ale tady se nám píše úplně nová historie. Máme tady památeční zápasy se Slovinskem, Itálií, Norskem, výhra nad Slovenskem levou zadní, doslova. To prostě jako žádná jiná hokejová generace ještě nezažila. Tady píšeme novou hokejovou historii památečních zápasů. Není zač. Rok 2026. A teď Hit Radio a Fairboy Slim.

0: 13 hodin 640 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Jsem rád, že vy jste s námi. V tomhle horku člověk musí taky trošku zpomalit a nezapomínat na pitný režim. Vodu. Bavíme se tady o vodě, ideálně minerální vodě. Ať doplňujete ty minerály, přeci jenom jak je horko, tak to tělo to tak nějak rychle odplavuje ze sebe, takže minerálky. Ideální je prostě polknout tam aspoň ty 3 litry za ten den, no, v tomhle šíleném vedru. A hlavně nespěchat. A s tím souvisí také i nová forma cestování, která se jmenuje slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Je to kouzlo, které my tady v Česku čím dál tím víc objevujeme. Podrobnosti vám řekneme v nejnovějších zprávách, mimo jiné, ve 14 hodin. No a do té doby z hitu například Linkin Park a stihneme taky Sunrise Avenue.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
11: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
10: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
11: Když vysavače,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guest a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krátce před 14. hodinou, tedy krátce před nejnovějšími zprávami. Pojďme na ně.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, před mostem směrem od Chomutova bude v pravém pruhu probíhat sečení křovin a ještě v Lounech v Pudlovské ulici v úseku mezi ulicemi Smetanova a pod nemocnicí probíhá výstavba podzemních kontejnerů a silnice je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Aplikaci e-doklady si do mobilních telefonů stáhlo už přes 1 milion uživatelů. Loni bylo poprvé možné prokázat se e-doklady i u voleb, i když někteří uživatelé měli technické problémy. Aplikace je digitální alternativou k plastové občance. Češi objevují kouzlo cestování formou takzvaného slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Doplňuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
14: Ti lidé mají větší čas na odpočinek, na procházení se městem a tak dále. To znamená, je to zpomalení toho tempa. Na jaře a na podzim většinou jezdí do těch velkých evropských měst a pak samozřejmě do těch cílů, těch velkých poznávacích zájezdů, ať už je to Latinská Amerika, Střední Amerika, Asie nebo Afrika.
13: Populární jsou také ostrovy. Renesanci v rámci slow travel zažívají také Kanárské ostrovy. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz se začal prodávat alkohol. Za poslední měsíc se objevily 40 takových inzerátů, převážně šlo o slivovici. Nelegální prodej domácího alkoholu teď řeší celníci. Prodejcům hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. A teď ještě pohled k nám.
1: V Českém Švýcarsku platí noční zákaz vstupu do lesů. Semafor v Národním parku České Švýcarsko má momentálně žlutou barvu a to znamená noční zákaz vstupu do lesů na jeho území. Je to proto, že v oblasti panuje velké sucho a zvýšené riziko požárů. Správa parku prosí návštěvníky, aby nejen dodržovali opatření, ale také si všímali okolí.
15: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes pravděpodobně nejteplejší den tohoto týdne, jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32, na horách to bude do 27 stupňů Celsia.
16: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 14 hodin, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio. Venku 32 stupňů, co víc si přát? No, třeba 28. S tím se asi jako dokážeme spolu stotožnit, víš, Lucie?
13: Ano, na tom se shodneme.
0: Ano, ano. 32 je krásný, ale 28 mnohem lepší. Tak my si dáme tady něco na ochlazení, dáme si tady Kelly Clarkson s hitem Stronger. V překladu, co tě nezabije, to tě posílí. Tak naprosto ideální hit i do tohohle počasí. To přežijem, nebojte se.
16: Hit Radio Nord Music.

0: úterní odpoledne ve 2:07 na Hit Radio Kelly Clarkson, za chviličku Poetika.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a jdeme na to, jdeme si povídat, máme 2 hodiny odpoledne, tak opět vám dávám prostor tady v Eteru Hit Radio říct svůj vlastní názor, bez obalu, jo? Dneska ale, protože je horko, tak dáme velmi pohodové téma. Našel jsem jeden zajímavý průzkum, že
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů, takže mají rádi deskové hry. 73,5%. Je to pravda nebo ne? Jak jste na tom vy? Máte rádi deskovky? My jsme to dneska už rozebírali vlastně tak napůl v našich srdcovkách ve 12 hodin. Došli jsme k tomu názoru, že Dosti a sázky tak byly tou nejoblíbenější deskovou hrou, kterou jsme kdy hráli. A mě zajímá, hrajete deskovky i teď v dospělosti? Máte třeba nějaký, já nevím, jednou za měsíc nějakou slezinu doma s vašima kamarádama, kde si zahrajete deskovky? A nebo už máte pocit, že jste na to staří, že se třeba cítíte trapně, když máte hrát aktivity a teď skoro, já nevím, třeba ve 40 letech před sebou máte předvádět nějakou pantomimu? A nebo vám to prostě jenom nejde zastřízliva? Dejte vědět. 777-937-777 je číslo na WhatsApp sem do rádia. Těším se moc, klidně můžete dávat i tipy na deskovky. Já myslím, že dneska si s to uděláme takový hezký herní odpoledne. WhatsApp Hit Radio je tady jenom pro vás. Posílejte zprávy, volejte hlasovky.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Lučenco a Don Omar, Danza Kuduro.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pravda, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů má rádo deskovky. Takhle, shodneme se na tom, že určitě máme rádi deskové hry. Otázkou je, jestli je hrajeme i v dospělosti, bez dětí, jakože třeba s nějakýma známýma, co dorazí k nám na návštěvu, anebo jenom jestli na ně už vzpomínáme a užíváme si jenom ty vzpomínky, co jsme měli z dětství. Tak na WhatsApp Rádia píšete vaše zkušenosti. Vlastucha, to je super jméno. Tak tohle je jako skvělá zpráva, ne na úvod. Čau, hrajeme dostihy a panáky. Jako startovné je pro každého panák a ti, co se sejdou na distancu, tak to mají taky za panáka. Takže když to konečně hodíš, tedy když konečně hodíš šestku a obratem se tam vrátíš, no, je pravda, občas to stojí za to. Dobrý, to je jako dobrý improvement, dobrý tuning legendárních dostihů. Co tady máme dál? Ahoj. Podle mě se deskovky zase vrací zpátky do módy. Já s kamarády hraju spíše karetní hry, kdy se sejdeme a zajdeme do kavárny nebo čajovny a trávíme tak společný čas. A ten, kdo prohraje, tak většinou dělá dřepy nebo kliky. Můj kamarád jich dokonce minimálně prohrál už 150. Taky zajímavý, děkuju Terko za zprávu. Tady je zpráva, která potvrzuje to, co jsem já říkal před chviličkou, a to, že v dospělosti, když hrajete aktivity se svými známými zastřízlivá, je to zvláštní. A že tady dokonce píše Terka, že mají sousedy, ke kterým velmi často rádi chodili, ale že pořád chtěli hrát deskovky. Ze začátku to bylo fajn, ale pak už jsme si říkali, že už k ním radši nepůjdeme na návštěvu, kdyby náhodou zase chtěli hrát deskovku. Nemusím se před někým strapňovat každý večer. No, jasně, chápu. Přeci jen strapnit se v dětství je mnohem jednodušší než potom v dospělosti. Ahoj, je mi už 50+, jsem babička a nedám dopustit na deskové hry a hlavně aktivity. Hrajeme s rodinou i s přáteli i s mladšími a je to fajn zábava. Děkuji za tuhle zprávu. A teď ještě já tam dám takový malý doplněk, jo. Když to takhle hrajete v dospělosti, natáčíte to? Třeba zrovna tu pantomimu vašich sousedů. To mi tam klidně dopište ještě jako doplněk. Každopádně zatím to vypadá, že...
1: Vědci.
0: V tuto chvíli se mýlí, že to je mnohem vyšší procento než 73,5.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tady u nás na Hit Rádiu ve 14 hodin 24 minut vám hrajeme samý hity a k tomu navíc probíráme deskové hry, protože
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů zbožňují deskové hry. Tak já bych to asi poupravil, vypadá to na 100%, protože nemám tady jednu jedinou zprávu, vlastně jo, hele, jedna. A to mě skravazuje, protože tohle je dobrá zpráva. Ahoj Jirko, u nás, když se sejde rodina, tak ano, hrajeme aktivity, hrajeme Monopoly, taky klasický člobrdo, to se najde spoustu lidíček, kteří se pak dokážou rozčílit. To je pravda. A potvrzuje to právě tady zpráva, kterou tady mám. Čau, my diskovky nehrajeme, my se umíme poštěkat i bez nich. Výborně, tak výjimka potvrzuje pravidlo. Když se tak jako probírám WhatsAppem Hit Rádia na čísle 777-937-777, tak jsem tady našel fotku od Kuby. A Kuba mi poslal fotku z domova, kde je knihovna. Jedna, druhá, třetí. A je tady strašně moc deskových her. Ale jakože když si představíte, že přijdete někam do prodejny, kde prodávají deskové hry, tak tady ta prodejna by to klidně mohla zavřít, zamknout a jít se podívat tady ke Kubovi domů, jak to má vypadat, když máte mít na výběr deskových her. Já jsem si to v rychlosti snažil zkusit spočítat. A když jsem jako došel k první stovce, tak jsem si říkal, já vetřu domů, já nemám tady na to tolik času, abych to dokázal spočítat. Takže jako tohle, to už je úchylka, Kubo, ale je to nádherný. Tohle je jako neuvěřitelná, ale opravdu neuvěřitelná sbírka. Zajímalo by mě, jestli jste to opravdu hráli všechno, anebo je to jako třeba knihovna, kterou člověk občas doma má a je tam prostě jedna knížka vedle druhý, ale přečetl za život jenom tak jako polovinu z nich. Ale jinak teda tohle oceňuju. Takže v našem případě pro dnešní den
1: vědci
0: pravdu nemají, není to 73,5%, je to za mě 99,9% Čechů má rádo deskové hry. No tak skvělý.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení pro každý pořádný dům. Celkem za víc než milion korun.

0: aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na Marie Tichá s hitem Zničená zem. Venku naše zem zničená úplně není, ale je hodně rozpálená. Je 14:30, 7 minut k tomu, kdybyste za hodinku třeba byli doma už z práce a šli jste ještě s pejskem na procházku, tak jenom pozor, ne přes ten asfalt rozpálený, ale co nejrychleji někam na trávu. Klidně toho pejska můžete v klidu i přenést. Je to pro ně peklo na ty pacičky, tak jenom pozor na to. No a tím, že je 14:37, no tak za chviličku tady máme i naši odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Vašek Bláha,
3: Adam Karlí,
2: Roman Procházka,
3: Štěpán Karbulka,
2: Marek Žežulka,
3: Miloš Jurač,
2: Honza Bartl,
3: Martin Pecka.
2: To je 8 divokých bylů. Tak uvidíme, kolik se jich vejde do padla na Hit Radio Nord Music.
3: V 16 hodin k nám dorazej osobně a dokonce přinesou 2 lístky na koncert do Litvínova. Tak nás laďte a třeba vyhrajete právě vy.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech.

0: Trocha Itálie, sem k nám do Česka, Gigi D'Agostino, je 14 hodin 42 minut, za chviličku vás čeká tedy naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, pro dnešek je to vlastně všechno. Zítra ve 12 hodin opět srdcovky, zítra po 13. hodině si opět budete moct vyhrát znovu sérii fantastickou detektivních knih, celkem 12 knih v hodnotě 5000 korun a teoreticky ve 2 hodiny bude ruleta. Ovšem uvidíme, jestli bude, protože zítra, tak to bude beze mě, zítra tady s vámi bude Kuba, já budu na speciální akci v Říčanech u Prahy, která se jmenuje Podsta legendám. Je to speciální akce od fotbalové asociace na počest legend mistrů Evropy ze 76., které osobně dorazí na akci, budu tam mít autogramiádu a k tomu ještě dorazí i vícemistři Evropy ze 96., kteří navíc zítra odpoledne budou hrát exibiční zápas. A já už tady mám soupisku, na kterou se začínám připravovat a to jsou jména, že normálně mám slzu u oka, jo? Tak kdo dorazí? Tak samozřejmě nebude chybět Karel Poborský, Vláďa Šmicr, Patrik Berger, Radoslav Látal, Karel Rada, Jirka Němec, Jirka Novotný, Tomáš Skuhravý, Martin Vaňák, Pavel Hapal, Pavel Nedvěd, Horst Siegel, Pavel Kuka, trenér Honza Suchopárek, jeho asistent bude Petr Kouba, brankář, na kterýho my jako kluci jsme si hrávali, kdo šel do brány, tak prostě byl vždycky Petr Kouba, prostě to. A tohle jsou jména, která se zítra objeví osobně v kopačkách a ještě navíc. A já nevím, jestli to můžu říct, ale asi možná, jo, já to řeknu, v exkluzivních replikách těch dresů, ve kterých tenkrát hráli a buď dosáhli úplně nejvýš, anebo skončili ve finále. Bude to jako neuvěřitelná akce, pokud se na ní nemůžete dostavit, tak můžete kouknout třeba i na můj Instagram, Jirka Pelnář, budu tam dávat nějaký videa i do storíček, možná tam natočíme i nějaký rozhovory a myslím si, že to bude jako super. Takže Podsta legendám zítra odpoledne Říčany u Prahy. Podrobnosti najdete samozřejmě i na webu třeba Fotbalové asociace České republiky. Já jsem Jirka Pelnář, loučím se s vámi, přeju pohodový zbytek dnešního dne, zvládněte to v práci, neuvažte se, neupečte se, neusmažte se, obzvlášť jestli pracujete ještě v restauraci, tam v kuchyni musíte mít extrémní peklo a zítra si zase užijte den s Itrádiem. No a stejně taky dnešní odpoledne do 15. hodiny. Five a Queenie, We Will Rock You, k tomu Timbaland a One Republic a od 15. odpolední show. Tak se smějte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
5: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
9: Senkor.
10: Hit Radio.
11: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tu nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné pohodové slunečné odpoledne za volanty. Pozor na Litoměřicku, Mlékojedy, tady poblíž autobusové zastávky máme nehodu dvou osobních aut. Doprava tam na místě zpomaluje a blokovaný jeden jízdní pruh. No a s omezením počítejte taky v Teplicích ve Šturovce, v ukřižovatky s Doubravskou, tady máme taky nehodu dvou osobáků. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

0: váš autorizovaný servisní partner Škoda, Okin, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty ve středu opět o několik desítek haléřů klesne. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 28 haléřů na 44,56 koruny. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 41 a 43 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Úřady práce nejspíš budou ještě další dva roky vyřizovat a vyplácet příspěvky na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Původně měla agenda přejít už v polovině letošního roku na sociální správu. Nově to bude až k červnu roku 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Senát jako celek o novela rozhodne ve středu. A v Laosu se sedmý den v řadě pokouší zachránit 7 lidí uvázlých v jeskyni. Téměř týden s nimi nebyl navázán žádný kontakt. Vesničané se podle záchranářů vydali hledat ložiska zlata. Informovala o tom agentura AP.
3: Hokejový servis Hit Radia.
5: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s již jistým vítězem skupiny ve Friburgu odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20:20.
6: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bikepark, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
8: Úterý máme na severu Čech léto a tropy 28 až 32 stupňů Celsia. No a zítřek se nebude o moc lišit, i když pozor, k tomu sluníčku zítra dorazí i nějaký ten mráček. Taky má trošku pofukovat, takže lehonce se ochladí na 28 až 23 stupňů. Krásný odpoledne.
9: Krásný odpoledne, o něco krásnější je u nás na severu Čech právě teď, protože v odpolední show Padla vítáme taky Divoký Billy.
8: Kluci, zdravíme vás, Vašek Bláha a Roman Procházka, ahoj.
10: Ahoj, ahoj.
11: Čau, čau.
8: No a s váma Káťa Haplová a Kamil Bílský, neboli dneska je to nabitý Hit Radio Nord Music praská ve švech a ten důvod je jeden jediný. Kapela Divokej byl už za pár dní odstartuje šňůru 8 divokejch. Tak přesně o tom bude tuhle hodinku řeč.

0: A my jsme strašně moc rádi, že oni se k nám přece jenom vrátili, kluci. Divoký byl, plakala a odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. No a s námi ve studiu Hit Radio Nord Music přímo kluci z Divokýho byla. Ahoj ještě jednou.
1: Ještě jednou ahoj všichni.
2: Vašek Bláha, Roman Procházka. Kluci, chceme se dneska bavit o vaší šňůře, která vás čeká a nemine 8 divokých.
1: My taky, takže... my taky.
2: Původní dotaz je jasný, jste vy sami ještě divocí?
1: Já myslím, že jo.
2: Když to srovnáte, kolik máte? 28 let teďka jako kapela?
3: Jo, 28 let.
2: Když to srovnáte s prvním rokem a teďka s tím 28, je to furt stejně divoký, anebo už nějaký divočiny radši vynecháváte?
1: Já bych řekl, že někdy je to slabší a někdy to zase divočejší, že to dokážeme ještě sem tam vyhypovat. Ale plošně jsme teda se smírnili lehce, musím říct.
2: Dobře, buďme konkrétní, je něco, na co do smrti nezapomenete, ale byl to takový průšvih nebo taková věc, kterou už byste nikdy jindy neudělali?
3: To se říkat nesmí, ale ne, jako jsou věci, na věc, kterou třeba nezapomenem si myslím všichni, bylo, když jsme jeli turné z Levelers po Anglii nebo po Evropě, to bylo jako boží. To jsme hráli během asi 22 dnů, 21 koncertů. Což bylo super. Každý den hraješ a vlastně jsme byli skoro každý den
1: vlevo. Tam jsme se to naučili. To, ne, ale tak jsme byli před kapelou, jsme hráli 40 minut, což bylo jako vlastně srandovní. To šlo utáhnout.
3: A to bylo jako boží, no, tohle to bylo skvělý.
2: Je třeba něco, co vám od začátku kariéry zakazovali doma? Přítelkyně, manželky říkali, chlapi, hele, my chápem, jste kapela, povolený je téměř všechno, ale od sancať po sancať.
1: My jsme na začátku kariéry, my hrajeme od kolika, kluci hrajeme od 15 a od 18, my jsme žádný manželky neměli, my jsme si je nabrali až po na turné.
0: A to moc jsi... dobře věděli, do čeho jdou, že jo?
1: No proto jsme začali hrát, aby jsme se hrali nějaký ženský, ne?
3: ale je fakt, že rodiče nám zakazovali kouřit trávu a... Pak si zvykli, že už to takhle schabávali a dávali to na dnešní stoleček. A
1: byli... Fakt jo. Naši byli rádi.
2: Takže slyšíte sami, pustili jsme se hnedka od začátku od podlahy do rozhovoru s kapelou Divokej byl. Pánové, pojďme na současnost. Jak teda budou vypadat koncerty v rámci té aktuální šňůry 8 divokých 2026?
3: Tak vybrali jsme nám...
1: Budeme hrát v sedě.
3: Určitě ne.
2: Další změna oproti začátku.
1: A za pár let budeme hrát v leže, myslím.
0: S výživou.
3: Máme 8 krásných koncertů, tady hrajeme v Litvínově v areálu Loučky a tam vlastně začínáme 19. června, začínáme tady jakoby naše tour, našich 8 divokých. A je to takový jakoby poděkování lidem, že na nás chodí, že víme, že mají rádi ty samostatní koncerty, že tam si to užiješ, tam hrajeme 2 hodiny. A celý to je vlastně v naší režii, celý ten večer a pak my se trošku stáhneme na 2 roky pryč, protože nás čeká 30 let. No.
2: Slyšeli jsme, že rok 2028 bude velký, protože to budou právě ty třicátiny, takže to, co uvidíme teď, je ještě slabý odvar těch třicátin, anebo už tato šňůra, jakože bude takový předskokan těch vašich
1: třicátin. Prochajda zapomněl, prachajda. Prochajda zapomněl zmínit, že mezi tím musíme natočit ještě bezvadnou desku. Takže se pokusíme natočit mezi tím bezvadnou desku, proto taky ta odmlka by bylo, kdy se na to zasoustředit. No a pak vyrazíme s novou deskou, s novým materiálem, vstříc 30 letům existence téhle party.
2: Tak pojďme možná našim posluchačům připomenout ještě jednou, že turné 8 divokých začíná právě tady u nás na severu Čech 19. června v Litvínově a pozor, říkáme to takhle hned na úvod proto, že vy s náma můžete celou tuhle hodinku vysílat, můžete na kapelu Divokej byl vymýšlet jakýkoliv nejoriginálnější dotaz, co vás napadne a my tu prostě na konci jeden vybereme a právě za ten vám dáváme 2 lupeny na koncert v Litvínově. Tak pojďte vysílat s náma 3 sedmičky, 3 devítky, 958, tam můžete psát dotazy na kapelu Divokej byl.

0: se úterní hit Radio North Music, za chvilku 3:45, no a s vámi odpolední show Padla. Dneska teda nejenom Kamča a Káťa, ale dneska tady máme taky Vaška a Romana. Dva divoký byli.
1: Ahoj.
2: Čau.
3: Což mě hned napadá další otázka.
1: Potřebujete nějaký fóry, není problém.
3: Potřebujeme jedno vysvětlení, kluci. 8 divokých. Takový za mě hezký a dobře zapamatovatelný název turné. Chci se zeptat, kdo vám tohle vymýšlí? Jste vy ty kreativci, který se sejdete jako kapela a řeknete si, kluci, kdo má nějaký název, pojďte dát do placu, nebo na to máte profíky, který vám tohle to vymýšlejí?
1: To myslel Prochejda.
2: Ano, vymýšlíme.
1: Já skromnost mu nedovolí to říct, tak já to řeknu.
2: Vymýšlíme si to sami, no.
3: Jedete sami. 8 divokých, má to být o vás.
1: Jak tě to napadlo, člověče?
2: Byl jsem na zkoušce a zkouška se trošku zvrhla, no.
0: Klasika.
3: Výborně, takže má to nějaký zákulisí název.
1: Tak nás je v kapele 8.
3: Jasně. Mm-hmm. Těch měst, který objedete,
1: těch je taky 8. A jmenujeme se Divokej byl.
3: Takže 8
1: divokých. Tak to tak vypadlo, že jsi
2: předpokládal. Jednoduchá matematika.
1: Přesně tak.
3: A je něco, co na těch profících necháváte? Třeba vizuál, třeba grafika a takovýhle věci? Nebo i do tohohle si necháte kecat, anebo naopak nenecháte kecat?
2: Tak přesně i tohle si vymyslíme sami, no.
0: Tak ono to bylo celkem vidět.
1: Finále necháváš, ne na někomu, kdo, pardon.
2: Takhle, ano, máme grafika, že ty mu to nakreslíš a on to dotáhne do té jakoby hezký podoby, ale jako scény a tyhle ty věci si vymýšlíme sami, no, a máme jako třeba našeho Matěje, s kterým děláme světla a společně vymýšlíme ty scény od Outučka přes všechno ostatní naše koncerty, tak, co jsou.
3: A teďka, co scénáře vašich koncertů, se zeptám. Má to taky nějakou hlavu a patu? Řeknete si, tak chlapi, budou tam tyhle písničky, tamhle po té písnice přijde tam ten efekt, pak mezi lidi něco vypustíme, na konci bude ohňostroj. To znamená,
1: tady dáme bubliny.
3: Přesně.
1: Tady by se šikli bubliny.
3: Vašek ví, o čem mluvím. Prostě to, co si dneska ty zpěváci jakoby prvoplánujou, aby ty lidi udrželi v permanenci, v pohotovosti a ve střehu.
1: My nemáme ohně, my nemáme tyhle mlhy, protože ještě pár říkali, se s tím dusí, že se náš zpěvák. A nedávno mě úplně překvapil nějaký fanoušek, který mi říkal, hele, já vás mám taky rád i proto, že nemáte tyhle ty všechny blbosti. Mm-hmm. Mě to jako překvapilo, protože jsem si myslel, že už je to takový standard, i jsme na tím jeden čas přemýšleli, pak jsme to takhle zavrhli, protože to přijde se randomní, já jsem byl na nějaký partě prostě starý a až mě to překvapilo, že to začalo tam prostě to, takže tímhle směrem mi asi nepůjdeme, my jdeme hlavně po kvalitní hudbě. Prostě. Mm.
2: Ne, tak my jsme se o tom tykom...
1: To byl dobrý, ne?
2: Po kvalitní show. Ne, my jsme se včera o tom bavili v autě, když jsme jeli na rozhovory, tak jsme vlastně kecali i o těch, probírá všechno možný, a vlastně jsme říkali, že třeba Foo Fighters jsou vlastně skvělí v tom, že nebo Nickelback, oni prostě přijdou a odehrajou čistý koncert, máš tam bílý světlo, nepotřebuješ jako tisíce kravin, pardon, okolo a jdeš jako ryze o tu muziku a o ty písničky. A my to takhle máme taky, a hlavně jako pokud se chceš někam posouvat dál, tak furt ty světla, ohně a tady ty blbosti okolo, ty můžeš dát až třeba za 20 let, jako to je takový ty vrcholy, víš? Jako,
3: jo, takhle, vy si to šetříte, když jste na startu teprve.
0: Oni jsou kluci v rozpuku, až budou slavit 50 let, tak tam přidáme nějaký ohňostroje.
2: Přesně tak.
3: Tak to má logiku. I tak vzpomenete si za těch 28 let, co máte zatím za sebou, na něco wow, na něco na tom koncertě, co se odehrálo, ať už plánovaně nebo neplánovaně, na co ale do dneška vzpomínáte, že tyva, tak to bych nečekal, že se mi stane na koncertě kapely Divokej byl.
1: Já jsem včera vzpomínal takovou jednu věc, teda vlastně, která byla jako vlastně špatná. My jsme, někdy byl takový nějaký slabší koncert a přiběhly tam dvě holky na pódium s vlajkou, ne? A začaly mávat prostě vlajkou, třeba na Slovensku jsme byli. A já nadšen, říkám si, konečně to chytlo, když se tak celý začal rozjíždět, víte, a já tam našemu technikovi Kuboji říkám, hele, Kundo, tak Kubo.
3: My jsme to rozuměli, kámo, Kubo.
2: Kámo.
1: Kubo, vyfotě. A on si šel vyhotě a normálně ty rozjetý dvě holky, který to zvedli, tak vyhodil z toho pódia dolů, a kam do to snadne. Takže takováhle blbost se tam stala. Já se omlouvám, to mě.
2: Bo tak to chápu, řekneme, no,
3: na tohle nezapomenete, a myslím, že i ty vlajkonožky na to nikdy nezapomenou. No,
2: my máme pak ještě jednu takovou věc, která byla, my jsme si vlastně vymysleli před lety, že nám všichni říkali, jako, že předkapela, přinese ti spoustu lidí a td. Tak jsme si dělali naše první outučko a udělali jsme si, zrcikovali jsme takový jako megalec starý prostě for, a udělali jsme si sami ze sebe předkapelu. Poutůčku. No. Nazvali jsme ji jakoby Drumbun. Neznámá kapela. Úplně jsme mystifikovali lidi okolo sebe. I někteří z členů to neřekli ani vůbec jako doma, že to nikdo nevěděl.
3: To si pamatuju.
2: A byl jako velký for, že vlastně ty jdeš hrát. Mm. A ty lidi, my jsme hráli jednu písničku, kterou jsme vlastně jakoby měli úplně novou, takže ji lidi neznali, ale byli jsme rumunská kapela, která zpívala česky, pak jsme začali hrát ty naše písničky. Ale bylo to skvělý v tom, že vlastně je to první O2 Arena, tvůj koncert, kdy tam jdeš, jakože tyjo, tohle to přišlo na nás a ta nervozita tam jako byla, i když už se odehrálo i v té O2 Arena nějaký koncerty. A tam se to jako tímhle s tím se to tak jakoby podbylo. Hmm. A pak už jsme tam nastoupili jako ten byl a už to prostě jelo a bylo to boží.
1: A všichni já to sežel i s Navijákem, druhý den normálně vyšly články, že předkapela rumunská Drumbun byly bezvadný a tohle to. Říkám, ty lidi tam, rozumíš, ty redaktoři, oni tam vůbec nejdou, že jo, ty jdou na bar, na pivo, na tu předkapelu nejdou, tak jsme si z nich udělali kousek srandu a sežel nám to i s Navijákem, paráda.
3: Krásný. Originální zážitky kapely Divokej byl. Mimochodem, my znovu připomínáme výzvu, i vy můžete pokládat kapele originální dotazy na 3 7 3 9 9 5 8. Schraňujem to tady, za chvilku na to taky mrknem. A pozor, někoho z vás vylosujem a ten vyhraje dva lupeny 19. června do Litvínova právě na Star Čňůry 8 Divokej s kapelou Divokej byl.

0: Daša a Austin, úterní hit Radio North Music. 15 hodin 21 minut, vy si dáváte odpolední show Padla, nejenom s Káťou a Kamilem, dneska taky s Vaškem a Romanem z kapely Divokej Byl. Kluci, ahoj, hezký odpoledne.
1: Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj.
0: Máme tady rovnou dotazy našich posluchačů, kteří píšou na 37 39 958 k těm vašim koncertům. Ahoj, zajímalo by mě, jestli nějaký koncert anebo festiák, na který vzpomínáte jako na výjimečný a ke kterému se stále vracíte. Vím, že každý je originál, ale přesto, jestli je nějaký special, ptá se Eliška z Ústí nad Labem.
2: Já nejradši vzpomínám na ty začátky, když jsme byli jako někde poprvý a když jsme tam přijeli jako Nýmandi. A úplně jsme to tam rozsekali. Za to jsme vám vždycky jako nejradši. Pamatuješ si to, když jsme někam třeba přijeli a my jsme tenkrát potom jako došli, my jsme se snažili prostě, my jsme měli bubny, jsme vozili a tenkrát jsme dělali, tenkrát ty ohně ještě nikdo neměl, my jsme plivali v ohně a snažili jsme se, aby si nás tedy zapamatovali. Takže já nevím, tenkrát jsme hráli třeba v Řevnicích, tam byl bezvadně v Řevnice festiák, takový jeden z prvních, který byl fantastický třeba.
1: Ten byl super, no.
2: A tyhle ty prostě, ty festiáky už dávno neexistují. To je 25 let.
3: Máme tady ještě jeden dotaz od Káti z Mostu, který jsme teďka vybrali. Ahoj kluci, konečně zase u nás. Káťa je ráda, že jste dorazili na sever Čech. Mám dotaz k písničce Bazilišek. Jelikož vždy, když si ji pouštím a zpívám si začátek písně, musím se podívat na manžela. Prostě ho v tom vidím. Je to možný?
2: Koho to sem šerti nesou? Kdo to buší na vrata?
1: Tak ten byl dobrý.
2: To nevím, koho má za manžela teda, ale...
3: Tak Káťo, asi to sedí. Děkujeme za první dotaz.
2: Ale já, pozor, ale my jsme kmotři Bazilička v Pražský zoo. Pozor, my jsme kmotři. A jestli teda můžu říct takovou zajímavost o tom Baziliškovi. Bazilišek má dva.
4: Ježiši.
3: Fakt?
2: To jsme se tam dozvěděli. Bazilišek má dva ty.
3: A má to nějaký důvod?
2: To jsme se nedozvěděli.
1: Jo, jeden má pro sebe a druhý pro ženu.
3: Vaše Bláha, Roman Procházka, Divokej byl s náma na Hit Radio North Music a za chvíli jedeme dál i s vašima dotazama, který posíláte na 37 39 958. Hit Radio.
5: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natyrli.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, Zicha.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Mova, no Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
9: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na

0: tohle bylo ale vysloveně lahodné. Divoký bůl.
1: Ten
2: Divoký
0: bůl. Lahůdský a divoký bůl. Kluci, tak jo, tak jste přejmenovaný oficiálně na tuhle letošní velkou šňůru. Já už jo, to předechávám tady.
3: To bylo náhodou nejlepší silný rozhovor.
2: Každé fóry.
3: Každopádně, chlapi, teď vás srovnáme s mistrovstvím světa v ledním hokeji. To je teďka téma, který hejbe republikou, všichni na to koukáme. A chcem to srovnat s váma, protože vás taky čeká vlastně vrchol letošní sezóny, 8 divokých, šňůra. Tak se chcem zeptat ve srovnání se sportovcema, jestli i vy máte před tím vrcholem té vaší sezony nějaký soustředění. To znamená něco, kde se třeba měsíc předem setkáte a minimálně si řeknete, hele, tak který hity jim naservírujeme letos, co tam budeme hrát, v jakým pořadí. Dělají něco takového i kapely, anebo prostě, hele, když hrajeme už 28 let, ne, tak tam něco předvede. Jak to
2: my děláme něco mezi. Jo. Jako teď se scházíme a hrajeme, ale spíš se soustředíme na ty nový pecky, ale on se člověk stejně potřebuje jako rozehrát. A hrajeme naštěstí už tak dlouho, že prostě ten program dvouhodinový, myslím, že prostě máme pod kůží možná tříhodinový program, tak se vždycky tak oživíme. A ono to nesmí být zase přetrénovaný, to taky není dobrý.
4: Ale je to tak, že my se jako, já jsem rád teda za to, že se scházíme, že jako máme furt zkoušky, což je super, když je to každým rokem těžší se domluvit, ale na rovinu jdem a normálně si fakt jako přehrajem tu hodinu nebo ty dvě hodiny.
3: Jo.
4: A i ty kam říkají, když točíš nějaký, že jo, posneš nějaký video na Instagramu, mě někdo říká, vy jako fakt hrajete na zkoušce Plakalu, jo. Říká,
2: no. A to moc krát nehrajeme.
4: Jo, hráli jsme i minulé s tou vždycky dobrý videa. Takže jako ono je to super, ale jako že si to prostě přehráš, tak jako.
3: Ale to vás zase šlechtí, jako jo. Ono samozřejmě nějaká anarchie, rebelie, proč ne? Myslím si, že i k takový kapele, jako je Divoký byl, to tak trochu patří, ale na druhou stranu i tohle je důkaz, že na to nekašlete, že vám to není jedno.
2: A tak
3: že
2: jako rozumíš, ty doby, kdy jsme byli kapela někde na festiáku do počtu jsou pryč a když prostě děláš turné, tak to se neschováš za festiák, jo, že seš tam jako tohle. To prostě ty lidi vemou svoje peníze a přijdou prostě na ten večer si užít s tebou, tak já si myslím, že jako minimálně nějaká slušnost prostě přijde dobře připravený, pak tam samozřejmě můžeš u nějakou rebeli a není to stoprocentní, ale to k tomu patří, že prostě to jako chyby hrajou taky a že jsou tam atypické věci, ale nedovol bych si tam asi přijít úplně jako nepřipraven dezolátu.
4: Po půl roce nehraní a skočit na stage jako úplně ne, no. To jako vždycky je lepší.
2: To schodíš jak papírovej čert.
3: Což mě napadá další dotaz, to byla ta hudební příprava, co první ta fyzická? Tětina, no. Když víte, že se blíží něco takového, že budete mít nějakou šňůru koncertů, že budou takovýhle vedra, jako jsou dneska, že budete 2 hodiny skákat na pódiu, i tohleto je věc, kterou necháváte, prostě nějak to dopadne, anebo třeba aspoň měsíc předtím začínáte běhat, cvičit, upravíte životosprávu.

0: kávu, abyste i třeba hezky vypadali na tom pódiu.
1: Nikdy jsem to nedělal v poslední době, jo, trošku.
0: Jo.
1: Ale můžu vám říct takový for, co mám vyzkoušený. Víš, jak poznáš, že jdeš hrát do televize?
0: Ne.
1: Že ochraptíš a udělá se ti obrovský beďar na nose.
2: Den předtím.
3: Ale jinak je to to, když se vrátíme k tomu, tak je to, ano, já třeba jako cvičím pravidelně, protože vím, že prostě kdybych, jako, že on je to docela velký záhul tam skákat a vím, že kdybych jako si furt nebyl v nějaký té fyzičce, tak to prostě nedáš a za měsíc tu fyzičku fakt nenabereš. Jako. To všichni, co sportují, ví, ne? Doufám.
0: A dá se i ten váš...
4: Jak se podíval na mě, ne?
1: A ono je to i fajn, jako
3: že
1: se
3: tady
1: to...
3: vidím, že jo, to nebylo nic zase.
1: A ono totiž, když jednou zažiješ to, že nemůžeš, jo, protože taky už nejsme nejmladší, jo, takže pak, když si prožiješ ten okamžik, kdy tam přijdeš fakt nepřipravený, teď jsi spocený, teďka před sebou máš ještě půl hodiny, zjistíš, že, že ti dochází síly, takže seš tam, jako to se tam roztečeš, no pak si přijdeš bacha, že jo, trošku, jo, aby se to nestalo.
0: Chápu, chápu. Co třeba přejíždění z koncertu na koncert, máte to taky jako sportovci, že se prostě všichni balejí, všichni společně jedou na další hotel, tam se hraje další zápas, to znamená ve vašem případě další koncert, anebo vy prostě po každém koncertě domů a teprve až přijde další kšeft, tak se zase všichni sejdeme.
3: Hele, máme to nějak jako, že do 100 kilometrů se jezdí domů a nad 100 se tam většinou spí, ale v poslední době to je, že ta, my máme naši dodávku pojmenovou jako punková dodávka a my z větší části spíme, takže jakoby
0: jo.
3: Člověk přespí, když to jde.
1: Když se jde třeba Morava nebo někde dál, tak prostě tam ty koncerty jsou třeba a nejezdíme domů, ale jelikož máme děcka, tak prostě se snažíme být doma, protože takový, oni tě na tom hotelu nenechají spát do 2 do 3.
0: To chápu.
1: Tam už vždycky v 11 někdo buší a musíš ven a pak prostě půl dne strávíš dodávce někde po pumpách, to nechceš. Jako
0: to chápu. A tím jste nám vlastně nahráli na poslední dotaz v tomhle vstupu. Hokejisti třeba musí na svoje rodinný příslušníky čekat až do zápasu, kdy se hraje o medaile. Do té doby je tam nesmí rozptylovat, nesmí tam rodinný příslušníky mít. Jak to máte vy? Berete si na koncerty partnerky, manželky, děti, anebo taky prostě až od nějakého data?
1: Já jsem vždycky, pardon, skáču do řeči, já jsem vždycky rád, když jedou, protože jsem pyšnej na to, co jsme vybudovali, jsou tady s hochama a jsem rád, když se můžu blesknout před ženou a před dcerama, že jako to umíme, paráda.
0: A chtějí jezdit, nebo už to slyšeli 100krát?
1: Jako, když se hraje rozumnej čas, jak se hraje do od 10, tak jedou. Ne po každý, když je to prostě poblíž, ale mám radost, že je to baví.
3: Jo, a já jsem rád, jako jezděj, děti jezděj, přítelkyně jezděj a jsem rád, že tam ty lidi s náma jsou, i jsou ty děti s náma na pódiu a že i si zaspívají nějaký písničky a je to takový, že spousta kapel jako ne, ne, ne a já si myslím naopak, že jako k nám to patří, jo, že to je ta přirozenost toho, jak fungujeme a my vždycky máme, smějeme se těm kapelám, který si tam jako dají takhle, že nějaký sekuritáky a z boku a o tam tu nikdo nesmí na ně koukat, víš, a to já nevím, co tam schovávají, ale okej.
0: Talent tam
1: a kolikrát, ale nejbláznivější, že kolikrát ty kapely to třeba nechtějí, jo, já nebudu tam jmenovat, vlastně my jsme tady kámoši se všemi, ty kapely, jako myslím, že v Čechách jako jsou všichni perfektní kámoši a oni vždycky říkají, ty kapely se říkají, ten by tam měl zase tu ochránku, vy jste k nám, já jsem byl kolikrát dohodl, že jdu hostovat někam a ty jsem se musel prodírat ochránkama, nechtěl mě tam pustit, než jsem se, nebo jsem to prošvih, nebo tak, jako je to vlastně jako blázní, mi přijde, že jako ta doba nějakých super hvězd už je pryč a teď je prostě velká banda, která jezdí prostě hrát pro lidi po republice a je to fajn. A to tak to by to mělo být.
0: Tak to je krásný, že s váma ještě svoboda. S náma Vašek Bláha a Roman Procházka, kapela Divokej byl a to proto, že jejich 8 divokejch 2026, tedy jejich šňůra, startuje už 19. června tady u nás na severu Čech, tak se tam doufám všichni sejdem a za chvilku znovu vaše dotazy, které píšete na 3 sedmičky, 3 devítky, 958.

0: Za 3:45 úterní hit Radio North Music, s vámi Sia, Káťa, Kamil, ježiš nás tady ale je, Petr Milek, ne samozřejmě Vašek Bláha, Roman Procházka a Divokej Byl. A na telefonu máme taky aktuálně posluchačku Káťu z Mostu, slyšíme se, haló?
1: Ahoj, ahoj Kači, ahoj, ahoj.
2: Čau.
3: Ahoj.
0: Káťo, ty jsi poslala asi fakt úplně nejoriginálnější dotaz na naší kapelu Divokej Byl. A to byl dotaz k písničce Bazilišek, protože když si ji pouštíš, tak si zpíváš ten začátek a musíš se prostě podívat přitom na manžela, protože ho v tom vidíš. A já si myslím, že tohle nás tady všechny asi úplně, ale úplně nejvíc pobavilo.
1: Dívo, no to je pravda, no.
0: Kluci, jak zní ten začátek? Upřímnost a duše.
3: Koho to sem čerti nesou, kdo to buší na vrata.
0: Káťo, no a jelikož a protože, jsme vybrali tvůj nejoriginálnější dotaz, tak ty vyhráváš dvě vstupenky 19.6. do Litvínova na koncert kapely Divokej Byl.
1: Paráda, moc děkuju, jsme se chystali stejně, takže super, paráda.
0: Ale kluci si tady k tomu ještě tak jako trošku neplánovaně na tebe ušili nějakou takovou docela zajímavou věc, pánové.
3: Vem toho manžela, nám zajímá, jak on může vypadat, člověče.
2: A my ti dáme, když ho vezmeš sebou, tak budete moci jít za náma do backstage.
3: Vždycky máme takový předtím takový pokec s fandama, tak se tam zastavte, jako, nějak to tady dohodneme.
1: Děkuju moc, to je bezvadný, protože
3: jak to vypadá u nás v dílně.
1: Úplně super, protože já mám úplně šílenou fotku se Štěpánem, takže to potřebuji napravit, vypadám tam šíleně já i on a to vám ani nemůžu poslat, protože to je co neskutečně strašného.
3: Taký vem, on ti to podepíše.
1: Takže to, no, a jako oba jsme střídliví, ale vypadáme jak po týdnu tahu, takže hruza, takže to potřebuji napravit určitě.
3: Tak rádi, jak se těšíme.
0: Tak doufám, že nebudeš taky vypadat jako po týdnu tahu. Takže fotka se Štěpánem rozhodně bude, nejenom se Štěpánem, ale s celou kapelou Divokej Byl. Káťo, ještě jednou veliká gratulace a pořádně si to užij.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
3: Ahoj, hezký den.
1: Ahoj, moc se těšíme.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rituals vás zve do nové prodejny v Galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v Galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Hit Radio North Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Iglesias na Hit Radio Nord Music. No a my tady máme stále ve studiu hodinku s takovou divokou hodinku. Hodinku s kapelou Divokej. Byl Vašek Bláha a Roman Procházka. Krásný odpoledne, kluci.
1: Čau, čau.
2: Bavíme se hlavně o šňůře 8 divokých 2026, která už vlastně za pár dní, dá se říct, odstartuje 19. června v Litvínově. Tak proč zrovna tady u nás na severu Čech, kluci? Proč jste si řekli, startujeme právě tady, v tenhle datum? Má to nějakou logiku, anebo to prostě jenom takhle vyšlo náhodou?
1: Tak já, co jsem koukal, tak my většinou jakoby máme mezi prvníma třema Litvínov, tak letos vyšel jako první. Ale jakože, jako fakt, jakože vlastně i
2: a je to teda náhoda, i když už je to třeba po třetí, je to furt náhoda, anebo už si říkáte, tam je to nejlepší na start.
1: Hele, jako od roku 2013, co jsem na to koukal, tak je to fakt jako mezi prvníma třema, vždycky, když jeden tour a koncerty, tak je Litvínov takhle na začátku, ale...
3: Tak je to na severu, jak je to je chladnějc, no, tak je...
1: Přesně tak. Ne, fakt, že my tam vždycky jen třeba o měsíc dřív, jako se ještě podívat na areál, což máš na začátku května a kolikrát tam je ještě bílo, že jo, nahoře.
2: To je pravda.
1: Že to máš jako...
2: Drsný sever. No. Má vůbec nějakou logiku pořadí těch měst, kterých bude celkem 8 v rámci šňůry 8 divokých, že si říkáte, pak přejedeme tamhle, kolem prázdnin by se to hodilo tamhle a zakončíme to tamhle. Rozhoduje to o tom vůbec vy, anebo prostě máte člověka, který hledá volný termín, volný města, volný kulturáky, anebo areály?
3: Ty se furt ptáš na nějakého člověka, my nemáme žádného člověka.
2: Tak vlastně 8, že jo?
3: Žádného grafika, žádného šéfika, my jsme sami sobě páni. Ale opravdu.
1: Jako fakt, my si děláme management sami, takže i ty koncerty si stavíme a logiku to má, takže jakoby řekneš si, že nebudeme hrát jako v Litvínově a dojedeme v Českém Krumlově. Že to jako ten přejezd je ne pro kapelu, tam je to pohodě, ale pro tu techniku je to takový jako zabijácký. Takže teď jedeme zrovna třeba jako sever. Další víkend máme Pardubice, Český Krumlov, což jako ten přejezd je taky jen tak, ale ještě to jde. Ale máme tam jakože třeba Úvaly, víme, že dáváme na konci prázdnin. Český Krumlov je jakoby před prázdninama. Pak tam máme Loket máme vždycky jakoby druhý, třetí víkend v červenci, plus minus ty datumy nějaký jakoby držíme, ale Litvínov je vždycky mezi prvníma dvouma třeba.
2: Dá se říct, jestli jsou nějaký místa, kam se těšíte buď kvůli areálu, anebo kvůli fanouškům, že je to tam buď hezký, anebo ty lidi skvěle reagujou?
3: Já bych řekl, že jako máme štěstí, ale že ty lidi reagujou skvěle všude, takže jako, že bych úplně vypíchnul, tak jako samozřejmě doma Úvaly. Ty milujeme. A ještě, že bych se rád k té otázce, my máme tedy výbornou strategickou pozici těch Úval. Úvaly jsou prostě vedle Prahy, takže my odevšad vlastně po té...
2: To je pravda.
3: Za těch 30 let, když si vemu, že bychom bydleli někde prostě v Aši mít kapelu, to musí být peklo. Ne, opravdu. Takže Úvaly jsou bezvadný z tohoto důvodu a... Tak tam budu bydlet dál.
2: Proč ne? Je to výhodný. A když se ještě vrátím k těm fanouškům, vy jste takový otevřený všemu, takový svobodný, žádný pravidla, žádný nařízení, prostě pojďme to dělat, ať to baví všechny. Umíte třeba někdy na koncertě zareagovat i na písničky na přání? To znamená, někdo vyloženě z publika čeká na něco, co furt nezaznělo a tak dlouho otravuje, až si řeknete na tom pódiu, hele, nemáme to připravený, nemáme to nacvičený, ale my ti to zahrajeme.
3: Jo, určitě. Děláme to normálně, když ji teda umíme. Písničku. Občas je nějakou písničku, která... Jsou taky písničky, které se udělali na desku a v životě jsme nehráli na život třeba. Je jich teda jako míň, ale když ji umíme, tak ji zahrajeme.
2: Což je teda velký obdiv, jak u herců, tak u zpěváků, že si pamatujou všechny ty texty a že vás teda může kdokoliv čímkoliv zaskočit, ale asi to většinou zvládnete.
3: No tak když nevíš text, tak to víš, co se má udělat, ne?
2: Ne.
3: No zvedneš ruce a řekneš, a teď všichni!
2: A oni už to dospívají.
3: Takový klasický trik.
2: Dobře, pánové, tak na závěr takovej podraz od nás. Pojďme si dát do placu tři texty, jestli poznáte vaší písničku.
1: Tomu říkám podraz.
2: Je to podraz, my to víme.
1: Budeš nám to říkat nebo naslouchat.
2: Ale jsou to vaše, nepotřebujete nic poslouchat, stačí, když vám řeknu text, tak v sobě najdi zas ten pytel blech, máš je zvládí.
1: Lahutky.
2: Hezky.
4: Dobře.
2: Druhá písnička. Já jako fanoušek si přeju, nikdy neubírej plyn na cestě za štěstím. Cestě za inspirací ta šance se nevrací.
3: Kořala ne.
2: Hezké. A na závěr to nejtěžší. Když nedá peníze na jídlo fabrika, jednou, až to přijde, dá harmonika.
1: Dá harmonika, no. To je harmonika. Pecka, to
3: harmonika.
1: Harmonika.
2: Přátelé, slyšeli jste sami, přát si můžete cokoliv, oni umějí každý text. Každý text. A my jsme strašně rádi, že jste si hlavně udělali čas a že jste osobně přijeli sem k nám na Severček do Hit Radio Nord Music pozvat naše posluchače na 8 divokých 2026. Vážíme si toho, děkujeme.
3: My moc děkujeme za pozvání sem, bylo to tady bezvadný. Díky moc.
1: A milí posluchači, přijďte na koncert do Litvínova 19. června.

0: Kyla Henderson, Rudy Mencel a Alibi na Hit Radio Nord Music. Krásné odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Aktuální nehoda na příjezdu do Nezabilic směrem od Chomutova. Tady bourala dvě osobní auta, takže počítejte tady na místě s omezením provozu. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Probazén. www.proxim.cz.

0: náš autorizovaný servisní partner Škoda, Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. www.okim.cz www.okim.cz.
1: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
5: Hezké odpoledne, v 16 hodin přeje Klára Zemanová. Jsou tady krátké zprávy. Sněmovna bude moci dnes jednat v případě potřeby opět i v noci. O prodloužení rozhodla hned v úvodu schůze hlasy koalice na návrh vládního tábora kvůli očekávané delší debatě o navrhovaném programu. Opozice se chce zabývat například řešením střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, budoucností veřejnoprávních médií a změnami ve vládních agendách lidských práv a závislostí. Pokles ceny ropy v posledním týdnu by se brzy měl projevit i na čerpacích stanicích v Česku. Ceny benzínu i nafty by mohly klesnout o 1 až 2 koruny za litr. Trh s ropou i s pohonnými hmotami ale i tak zůstane extrémně nestabilní a ceny se mohou opět rychle změnit. Tenistka Linda Nosková vypadla na Roland Garros po druhé za sebou v prvním kole. Nasazená 12 prohrála s Marií Sakariovou z Řecka 5-7, 6-7. Utkání na antukových dvorcích v Paříži dnes ztratila po necelých 2 hodinách. A na závěr jedna sportovní pozvánka. Legendární závod míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím, a to 28. až 31. května. Organizátoři hlásí, že startovní listina je plná. Potvrzeno je 22 týmů. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
6: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
7: Musím se podívat do kalendáře, jestli už náhodou nezačaly letní prázdniny, protože na severu Čech už léto fakt začalo. Venku modrá obloha, venku svítí sluníčko a tropické teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra se jenom lehonce ochladí, má být totiž jasno až polojasno, takže občas nějaký mráček, taky do toho může občas fouknout a teploty klesnou na 28 až 23 stupňů Celsia.
3: Hit Radio North Music.
8: 4 minuty po 4. Pokračuje naše odpolední show Padla na Hit Radio North Music. S vámi Káťa Haplová.
7: A Kamil Bílský. Kapela Divoký byl už bohužel odešla, ale máme tady vás. Máme tady naše milí posluchače, takže pozor, za chvilku si spolu zahrajeme takovou hru, která se jmenuje Vyměň vejce i ty.
8: Do té doby třeba Avril Lavigne právě teď.

0: 10 minut po čtvrtý. Kapela Jelen, Touha a pláč, a vy ladíte úterní hit Radio Nord Music. S vámi odpolední show padla.
1: A jdem si zahrát slibovanou hru Vyměň vejce i ty.
0: Jak se tohle hraje?
1: Prosím mě, to je hra, kterou vymysleli v Teplicích. A jde vlastně o to, že díky téhle hře se v Teplicích zredukuje počet holubů ve městě.
2: Počkej.
1: Víš, aby jim tam nekáleli na sochy, aby jich tam nebylo moc, aby nepřenášeli nejrůznější nemoci, tak touhle humánní cestou, kdy je nebudeš trávit, jasně, kdy je nebudeš střílet, ale prostě jim vyměníš vajíčko, zredukuješ ten počet. Geniální.
0: Jo, tak takhle to zní velice geniálně. Ovšem říkám si, kam s těma vajícema, nebo kde jsou ty vajíčka, nebo jak je vyměním?
1: No, to se v pravidlech už nepíše.
0: Já jsem teda jako v životě nic takového neviděla. Neviděla jsem holuba sedět na vejcích, na vajíčkách. A
1: ty hele, ale to je dobrý dotaz. Jako.
0: Jako kde mají ty?
1: To by do pravidel měli dopsat, protože je fakt, že já taky, když vidím holuba, tak buď běhá po náměstí a žebrá rohlík, anebo kadí na sochu. Ale že bych někdy potkal holubí hnízdo, že bych vlastně věděl, kde holub hnízdí a kde mám ty vajíčka hledat, no nevím.
0: To na stromě někde, nebo...
1: No to kvůli téhle hře nikam nepolezu.
0: Na komíně.
1: I když bacha, jsou třeba starý baráky a půdy, kam ty holuby zalítávají, to je pravda.
0: Jo, takže na půdu.
1: Takže na půdu. Mm-hmm. Takže je potřeba zazvonit na někoho v tom baráku.
0: Dobrý den, prosím vás.
1: Hodíte mi klíče, já bych potřeba na půdu.
0: Vyměnit vajíčka. A za co je vyměníš, jako počkej?
1: No asi za nějaký fejkový, ne? On ten holub asi nepozná, že nesedí na svým vejci.
0: Aha. Já mám třeba velikonoční věnec ještě na dveřích, tak tam bych mohla vzít pár barevných.
1: Urvi z velikonočního vejce, podstrč mu ho tam, sice se na něj přilepí ta samolepka na křídlo, ale to ne. A nebo, hele, já klidně vezmu doma z ledničky, já to obětuju, jestli je to pro dobro Teplic, klidně vyndám vajíčko z ledničky a vyměním ho za holubí, akorát si myslím, že toho holuba to bude studit v rozkroku.

0: Co by to bylo za odpoledne bez kapely Linkin Park? Na Hit Radio Not Music v úterý ve 16:45 v odpolední show padla. Krásný den.
1: A my moc děkujeme, že i v tuhle hodinu vysíláte s náma, protože nám tady před chvilkou přistálo ve studiu nádherný video, a to z koupaliště v Ústí na Klíši.
0: Takhle děkujeme. Nevíme, jestli jste nám to poslali z dobrý vůle, anebo je to provokace. Ale přišlo nám krásný video, kde je nádherná modrá hladina, ve který se osvěžuje spousta lidí jenom v plavkách,
1: ano.
0: Ostatní ležejí na dece, mají pivo nebo párek a prostě užívají si krásný odpoledne a my jsme ve studiu spocení až na zadku.
1: Přesně tak. A ono to zní ale fakt jako strašně hezky, prostě tam je takový ten dětský smích a ta radost, někdo tam dokonce i stanuje, takže dobře, no, moc krát vám děkujeme.
0: Děkujeme.
1: No,
0: ne,
1: děkujeme.
0: Užívejte si to nádherný počasí, co máme aktuálně na severu Čech, a když si nás tam ještě zapnete, tak my vám k tomu za chvilku budeme hrát na Hit Radio Not Music další pecky.
1: A to si myslím, že tahle je minimálně opravdu letní za všechny, čověče.
0: Hele, to je normálně v bazénu na přehazku tohle.
1: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, už za chvilku na Hit Radio Not Music.
0: A pojď mi ho, podáváš.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.novinky.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
7: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
8: Hitradio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Sacrapes. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Úterní hit Radio North Music, máme 2 minuty po 4:30 a s vámi odpolední show Padla. No a teď se připoutejte.
1: Letíme. Letíme na dovolenou pro 2 za 40 tisíc korun. Kam si budete přát?
0: Přesně tak. Tohle je výhra, tohle je hlavní výhra naší snídaně šampionů a to je voucher na zájezd pro 2 osoby dle vlastního výběru v hodnotě 40 tisíc korun. Tak kam to bude?
1: No kam si bude kdo přát? To je na tom to nejkrásnější, ale má to jeden háček, musíte si tuhle cenu vyhrát v naší snídaní šampionů a to sice mezi 6 a 9 každý všední ráno. Není to úplně jednoduchý, ale vyhrát se to dá.
0: Přesně. Ono není úplně jednoduchý se tam už jenom dovolat, protože samozřejmě o tuhle cenu má spousta lidí velký zájem. Takže 800-937-937, tohle byste měli mít bezpečně uložený v telefonu. No a potom principem téhle hry je tipnout si výherní sedadlo v tom našem virtuálním letadle. 11A vždycky beru.
1: Jako fakt?
0: Jo.
1: Ty jsi pověrčivá a pokaždý si kupuješ 11A sedadlo?
0: I cestou tam, i cestou zpátky. A vždycky si říkám, tyjo, možná bych mohla vidět i tu druhou stranu, ale prostě...
1: A jaký to má důvod? Je třeba číslo 11 tvoje šťastný číslo?
0: Ne, nevím, prostě 11A.
1: A je to v tom letadle vždycky na stejném místě, že třeba sedíš, já nevím, nad křídlem nebo za pilotem? Nebo...
0: Mělo by to být jedno z těch bezpečnějších, ale samozřejmě záleží, jak velkým letadlem letíš, když má 300 míst.
1: Tak samozřejmě, když letíš soukromým tryskáčem, tak tam možná ani 11 není, ne?
0: Tak pardon, tím jsem ještě neletěla.
1: Tak zkuste zítra tipnout třeba 11A, kdo ví, možná je to výherní sedadlo a budete mít dovolenou za 40 tisíc korun. Já osobně bych tipnul vedle pilota. To je jako za mě jediná jistota, že mu budu koukat pod ruce, aby neusnul. Tak hodně štěstí.

0: tohle jsou přesně taky ty letní rytmy, na který už se těšíme na Hit Radio North Music. Bambi, Bambi Ride a s vámi úterní odpolední show Padla.
1: Zdravíme taky Romana Procházku a Vaška Bláhu, tedy kluky, kteří už jsou na D8, protože dneska byla kapela Divokej, byl hostem odpolední show Padla na Hit Radio North Music a aktuálně míří zase domů do Úval.
0: Do Úval, ano, domů, do Podolí, do lékárny.
1: Ale hlavně do Litvínova, to je to, co chceme zdůraznit a připomenout. Kluci totiž přišli, aby oficiálně odstartovali svoji šňůru 8 divokejch a všechno to vypukne 19. června v Litvínově. Tak tam určitě buďte, společně odstartujeme šňůru kapely Divokej byl.
2: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun. A navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
14: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: krásná vzpomínka na kapelu Black Eyed Peas. Where is the love? Návrat do minulosti v odpolední show padla na Hit Radio Nerd Music těsně před 5 hodinou. Krásný odpoledne.
1: No teď návrat do současnosti. My se za chviličku podíváme do Teplic, protože jestli severní Čechy žijou nějakou kauzou dneska, tak to je to, že soud vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněný propustí.
0: Ne, ne.
1: Ano.
0: Oni bude. Pustili Dominika Feriho?
1: Přesně, bude na svobodě kluk jeden ušatej.
0: Nekece.
1: Na podmínku teda.
0: A kolik mu ještě zbývalo?
1: Já si myslím, že má odsezeno 2/3, 2 ze 3 let, takže ano, 2 roky má odsezeno a teď teda...
0: A pustí ho už dneska?
1: Asi na dobrý chování. No, uvidíme, to nám řekne Klára za chvilku ve zprávách.
0: Tak třeba si je Dominik Feri poslechne na svobodě. Počkejte si na ně.

0: pořádný odpoledne na Hit Radio Nord Music. Všechny barvičky to má. Ale Farben, Baby Goodbye. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Teplicku, na Kamenném pahorku. Máme tady nehodu osobního auta se čtyřkolkou. Na místě zasahují záchranné složky. A ještě připomínám nehodu dvou osobních aut na příjezdu do Nezabily směrem od Chomutova. A tady je provoz částečně omezený, tak si jim počítejte. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Bývalý poslanec Dominik Feri opustil hradby věznice v Teplicích. Okresní soud ho tam dnes odpoledne podmíněně propustil. Za znásilnění si odpykal 2/3 tříletého trestu. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Češi letos na dovolené nezanevřeli ani přes napětí na Blízkém východě. Zájem o letní zájezdy zůstává vysoký. Při výběru destinací jsou ale obezřetnější. Více řeší bezpečnost, ceny i kvalitu služeb. Trend letošního léta jsou převážně kratší týdenní pobyty, za které si lidé rádi připlatí za větší pohodlí a komfort. Vyplývá to z ankety mezi cestovními kancelářemi. A na severu Belgie se dnes ráno srazil rychle jedoucí vlak se školním minibusem na železničním přejezdu. Při nehodě zahynuli 4 lidé, včetně 2 dětí ve věku 12 a 15 let. Dalších 5 dětí utrpělo těžká zranění. Příčina nehody zatím není jasná. Okolnosti tragédie vyšetřují místní úřady.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
12: Sluníčko, sluníčko a zase sluníčko. Tak to je předpověď meteorologů až do večera a navíc stropy až 32 stupňů Celsia. Prostě úterý se fakt povedlo. No a zítřek, zítra se malilinko ochladí, protože na obloze může být občas i nějaký ten mrak, taky se může přidat vítr a teploty lehce klesnou na 28 až 23 stupňů Celsia.
9: Hit Radio North Music.
0: Nic dramatického to nebude, kamarádi. Navíc bude středa. Tak to už je, to už máme potom za pár, to už je paráda. Každopádně 3 minutky po 5. hodině a nám naše odpolední show padla jde do cílové rovinky.
12: S váma Kamil Bílský,
0: Káťa Haplová.
12: Před náma posledních 60 minut práce. No a vy už snad máte po práci v ruce aperol.
0: Oh.
12: Užíváte si to nádherný počasí a společně s náma Miley Cyrus. Radio.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: To byla kapela UDG Odlétáš. Vy si dáváte úterní hit Radio North Music a 10 minut po pátý je s vámi odpolední show Padla.
1: A zatímco někdo z toho hudebního rybníčku odletěl, tak někdo jiný do něj zase přiletěl. Přátelé, Miraj Navrátil, neboli frontman kapely Miraj, má miminko.
0: Mimi, Bobíček. A není to tak dávno, co jsme říkali o tom, že se stane otcem? Že teda potvrdili těhotenství, tak ano. To byla těhotná asi 2 měsíce, člověče, podle toho.
1: No, od oznámení asi jo, ale oni to samozřejmě dlouho tajili, aby se o tom všude nemluvilo, nepsalo, neříkalo, taky to možná nechtěli zakřiknout, takže proto se nám to zdá tak rychlý, že najednou je to na světě. Ale je to tak, je to realita, je to syn, jmenuje se Jonatán a musím říct, že Miraj k tomu vydal takový oficiální prohlášení, který je chvílema dramatický, ale končí happy endem.
0: Ano.
1: Tak můžu ho tady přečíst.
0: Pojďme.
1: Maminka statečně bojovala a už to vypadalo, že půjde všechno podle plánu, ale rázem se Jonatánkovi nedařilo dostat ven. Takže se během pár minut na sále sebehl skvěle sehraný tým a všechno dobře dopadlo. Popsal Miraj Navrátil a poděkoval lékařům za záchranu syna.
0: To je hezký.
1: To je krásný.
0: Já se akorát nemůžu zbavit takového blbýho pocitu, jak si vyprávil o tom, že, nebo jak si čet, že Jonatánkovi se nechtělo ven. Já si vždycky vybavím prostě toho Jonatána, paní Katrnošku, blbý. Pardon?
1: Je to tak.
0: Se tam zpříčil jezevčík.
1: Neuděláš nic. Prostě přejeme Jonatánovi, ano. Mirajovi i Kadrnoškovi hodně štěstí a hodně zdraví.

0: a Seek Bromance na Hit Radio Nord Music. 17 hodin, 18 minutek, to znamená, že to nejlepší je vlastně ještě před náma.
1: No je, hlavně hokejový večer. Před chvilkou nám tady centrem Ústí nad Labem projelo auto, který mělo vlaječky, který mělo dokonce i takový ty na zpětných zrcátkách návleky s českou vlajkou, což nám připomíná, že právě dneska večer ve 20.20 ještě zakončíme základní skupinu s Kanadou.
0: No tak konečně ten čas, který jsme se včera shodli, že vyhovuje nám fanouškům, že 20.20. Kluci budou sice utáhaný, když se dostanou do postele, tak bude možná i časný ranní hodiny, ale nám to takhle vyhovuje. My to máme rádi.
1: Je to hlavně důležitý zápas, hraje se o soupeře pro čtvrtfinále. A jak jsme včera vyhořeli s tím Norskem, tak to nemáme vůbec snadný. Navíc Norové se přiznali, že nás záměrně provokovali, věděli, že je to taktika, která bude fungovat a my jsme se nechali. Takže si říkám, jestli si tu taktiku nepočít a neprovokovat dneska Kanadu.
0: Čověče?
1: Jak bys vyprovokovalo takovýho Kanaďana?
0: Jak bych mohla vyprovokovat Kanaďana? Otrhat jim javorový list?
1: Z drezu blbě, jako. Z drezu blbě.
0: Jak bys
1: ty seš Kanaďan, ty seš Kadaňan.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
4: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no já nemám rád stísněný prostory.
3: Já bych umřela šokem.
4: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
2: Dnesky snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. Už v neděli 31. května prožijte v Chomutově pohádkový Den rodin. Startujeme ve 14 hodin. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
16: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
15: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: 6:30, cesta kolem světa. David Guetta, Francie, Teddy Swims, Amerika, Townsend, Austrálie, Gun. A s vámi úterní odpolední show padla.
1: Myslíme na všechny, co si ještě nemůžou ten nádherný den na severu Čech užívat, protože jsou ještě v práci, anebo jim dokonce práce teprve začíná. Tak jestli chcete aspoň malou náplast na tuhle bolístku, laďte od 18 hodin Hit Radio Classic na Hit Radio Not Music, protože vám to v práci uteče.
0: Nejenom, že vám to uteče, ale my máme pro vás i dneska večer takovou, řekněme, hudební terapii úplně zadarmo.
1: Hity 80. let, hity 90. let, hity milénia. Prostě ty největší pecky, jaký kdy světový hudební showbiznis zažil.
0: Tak pojďme si dneska večer uvařit vyslovenou letní pohodičku. Budou Eagle Eye Cherry a budou taky kluci ze Zverimexu.
1: Pečáci.
0: Ano, pečáci. Nem Pet Shop Boys, ale a taky jeden takovej malej roztomilej zrzek.
1: No, nechci nic říkat, ale tohle vypadá na letní mejdan v práci.
0: Taková pánská jízda. No tak leďte od 18 hodin Hit Radio Classic a my si dáme jednu takovou klasiku jako předkrm právě teď. To je David Koller, chci zas v tobě spát.
1: Další retro vzpomínka na Hit Radio Not Music a my vám v úterý v 17:30 přejeme nádherný odpoledne na severu Čech.

0: Jestli sedíte v autě, zadu na dětských sedačkách sedějí vaše děti, tak se vaše auto právě teď asi pořádně rozhoupalo do rytmu. Tohle je ten pověstný epický taneček Zara Larsson a Lush Life na Hit Radio North Music.
1: Zítra už je středa, hosta je třeba na Hit Radio North Music, a tak už teď můžeme slíbit, že zítra zažijete v dopolední frekvenci LSD extrémní proměny.
0: Jo! Zbožňuju to. Extrémní proměny. Od nás ze severu Čech, kdo to sledujete, tak tam byla z Mostu a paní Monika Millerová.
1: Ano.
0: Vrhařka koulí, říká se tomu správně.
1: Ona házela koulí, diskem, kladivem, prostě furt něco házela nebo vrhala. Je dokonce trojnásobnou mistryní republiky,
0: ano.
1: Pozor, žádný ořezávátko.
0: Přesně tak.
1: Ale po kariéře stloustla tak, že se prostě rozhodla zúčastnit toho pořadu extrémní proměny, kde zase lidi extrémně hubnou, že? Mm-hmm. No ale já se na to nekoukám, takže upřímně já vůbec nevím, kdo zítra přijde, jestli zhubla, anebo nezhubla.
0: Monika zhubla, to můžu potvrdit, protože já to sleduju, nejradši k večeři, ale...
1: To je vidět, jak oni si tam potěj, chudáci, nemůžou. A ty si dáváš ty bramburka, to ještě mohli přidat, jako ještě kolečko si mohla.
0: Že to mohla ještě zvládnout, holka. Ne, ale Monika to byla opravdu zarputila, takže je to opravdu moje hrdinka. Zubla téměř 50 kilo.
1: Wow.
0: Takže jestli se to udržela, což si myslím, že to je další úkol, tak to se dozvíme zítra.
1: No, tak než vyrazíte na oběd a dáte si třeba knedlo, zelo, vepřo, dejte si na Hit Radio North Music v LSD od 11 hodin středečního hostra, a to sice Monikou Millerovou z Mostru, která prošla extrémní proměnou.
2: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je, a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
7: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já,
9: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
2: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Middleton, Blood Running, to je hit, ze kterého se nám vlévá zpět ta krev do žil. Vy posloucháte Hit Radio North Music, 17 hodin 50 minut a odpolední show padla.
1: Už zase. Jsme před chvilkou začali.
0: To vždycky tak uteče, čověče, když se člověk dobře baví.
1: No nedá se nic dělat. Loučí se s váma Kamil Bílský.
0: Káťa Haplová.
1: A samozřejmě se na vás těšíme zase zítra, tedy ve středu v 15.00 na Hit Radio North Music. Ahoj.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům. A míříme na Děčínsko. V Rumburku v Komenského ulici u křižovatky s Radniční bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, ale projíždí se bez zdržení. Tak opatrně, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
5: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dominik Feri je na svobodě. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Bývalý poslanec se také musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu. Americký lékař izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce kvůli kontaktu s ebolou je dál bez příznaků. Daří se mu dobře. V metropoli dnes se teploty překročily 30 stupňů Celsia. Speciální biobox, ve kterém pacient nepřetržitě pobývá, není možné klimatizovat. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném pouze při sobotní pouti. Potom bude uschována. Potvrdil to dnes pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.
10: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována. Budeme sledovat její další kondici, to znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
9: Hudební festival Colors of Ostrava letos poprvé návštěvníkům nabídne psychoterapeutickou pomoc. Pořadatelé také posílí servis pro neslyšící pomocí umělé inteligence a v programu představí řadu umělců s tělesným postižením. Festival se v dolní oblasti Vítkovec uskuteční od 15. do 18. července.
11: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
9: Ranní teploty 16 až 11 stupňů, v údolích ojdněle až 8. Bude většinou jasno, polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezská, pak na jihu Čech místy, jinde jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty pro středu 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 33, naopak na severu Čech 24 stupňů. Vítr čerstvý od severozápadu.
12: 18. hodina odbyla, znamená to jediné, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, tak přeju hezké úterý.

jsou Králové 80. Kocavan, D.I.S.E.O. neboli Disco. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Odstartovali jsme úderem 18. hodiny a až do 21. vám budeme servírovat to nejlepší z minulosti. Třeba Pink Get the Party Started, tak to je záležitost, kterou mezi vás posíláme právě teď s přáním toho nejlepšího úterý.

0: Z filmu Lví král je píseň Can You Feel the Love Tonight. Postaral se o ní Elton John. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Když jsme u těch lvů, tak jako lvy se dnes na ledové ploše budou opět rvát naši reprezentanti. Tentokrát vyzvou jedničku v naší skupině, a to celek Kanady. To utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. Tak budeme potom včerejším debaklu proti Norsku našim reprezentantům moc držet palce. Hrajeme ty největší hity minulosti, až do 21 hodin pro vás máme nabídku toho nejzajímavějšího z našeho hudebního archivu. Za chvilku to bude třeba Mike Oldfield, Cara Dillon pomáhala s písní Man in the Rain a taky John Lennon se přihlásí o slovo. Takže rozhodně bude co poslouchat. Užívejte úterý.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zpíval Honza Kalousek, Hvězdy se mění, to byla písnička, na kterou jsme vzpomínali. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Honzu Kalouska určitě dobře znáte nejen ze své solové dráhy, ale taky díky skupině ZOO, kde začínal svou kariéru. ZOO, to je ta kapela, která má na starosti třeba písničku Čas sluhů, taky Chodím ulicí, další velký hit, na kterém se podílel samotný Honza Kalousek. No a mimochodem se podílel také na hudbě k filmům Šakalí léta nebo Rebelové. I tohle pochází z jeho hlavy, tedy alespoň pokud jde o písně. Winner Takes It All, to zpívá švédská skupina ABBA. V podstatě se to hodí k tomu dnešnímu večernímu zápasu. Vítěz bere vše, by se možná dalo aplikovat. Ten dnešní zápas už nerozhodne o tom, jestli budeme ve čtvrtfinále, to máme naštěstí jisté. Každopádně, pokud bychom vyhráli, máme slabšího soupeře z té další skupiny. Taky se pravděpodobně nebude náš nároďák muset stěhovat z města, ve kterém hraje právě teď. No tak uvidíme, co ten dnešní zápas přinese a budeme moc držet palce, i když soupeř je těžký. Kanada.

0: Walk On By, další velká hudební vzpomínka, jak Dinej, tak to jsme hráli na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Který bude pokračovat a taky touhle věcí. Lamač dívčích srdcí Eros Ramazzotti, Sebastiana Canzone. Velká klasika, která dostojí jménu našeho hudebního speciálu, už je v playlistu připravená. Tak si ji za chvilku zahrajeme v plném znění.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
1: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takhle na pohodu si hrajeme na Hitrádiu. Sixpence, None the Richer, There She Goes. Tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali a která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic.
1: Rituals vás zve do nové prodejny v galerii Teplice, otevřené od 23. května. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Teplice. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračuje hudební speciál Hitradio Classic, dál vám servírujeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

tohle jsou Soul Sister, The Way to Your Heart. Pokud jste dneska měli nějaké starosti, tak s tímhle hitem jste je museli hodit za hlavu, protože ten je tak skvěle energický a pozitivní, že vám tu náladu prostě musel vyladit. Let Loose 17 budeme hrát dál, taky Gary Halliwell, Colin. I s tím můžete počítat v příštích minutách na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Hudební návrat do roku 2001. Tehdy Gary Halliwell vydala desku Scream If You Wanna Go Faster a na ní písničku Call It.
1: Je to tak dávno, co si
0: dávno, zpívá Jarek Ledecký, je to dávno, kdy vydal i svou píseň Právě teď, kterou máme nachystanou do dalších minut tady na Hit Rádiu. Prostor u nás dostane taky domácí muzika. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Vybíráme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Až do 21 hodin vám hrajeme 80, 90 a největší hity milénia. Pet Shop Boys, taky Sugar Babes budou následovat.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Hit Radio. Hit Radio.

Konec 90. patřil zejména boybandům, na začátku milénia se k ním hodně přidali i girl bandy. Tohle je jeden z nich, dívčí skupina Sugar Babes. Overload je píseň, kterou jsme si poslechli. Sugar Babes opravdu královali zhruba tak od roku 1998, kdy se tahle parta dala dohromady v Londýně. Byla to trojice, která postupně ale všechny členky vyměnila a pak dál docházelo k různým změnám sestavy. No v podstatě to byla možná nejvíce obměňovaná kapela v historii popu. No a tehdy se vedly poměrně i velké diskuze mezi fanoušky, odpůrci, kritiky, mediální sférou o tom, jestli by se vlastně ještě měli jmenovat Sugar Babes, protože v jednu chvíli nebyla v kapele ani jedna z originálních členek. Nicméně historie tomu chtěla tak, že v roce 2019 zaznamenali comeback v té původní sestavě a dokonce získali zpátky práva na to, aby si mohli říkat Sugar Babes. Tak to byla tady jedna velká hudební vzpomínka, další bude následovat. My se z Británie, respektive z Anglie, přesuneme do Irska. Vedle za skupinou U2, ta má na triku třeba singlovku The Fly. It's

0: Krásná balada, o kterou se postaral Nick Berry. Every Loser Wins. To byla věc, kterou jsme hráli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. Ještě jednu romantiárnu tady pro vás do konce hodiny máme připravenou. Uslyšíte švédskou skupinu Europe. Ta nemá na triku pouze Final Countdown, ale třeba taky Kerry. Hodně velká chvilka nostalgie. Taky Lucka Bílá nebo Seš, to všechno vám budeme hrát v těch příštích minutách. Hezké úterý s datem 26. května.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Blaze se vrací na městský stadion. Tým amerických fotbalistů z Ústí nad Labem v polovině základní části letošní sezony zatím nepoznal porážku a vede tabulku druhé ligy. Další zápas čeká Blaze už v neděli 31. května, kdy na městském stadionu v Ústí nad Labem vyzvou hráče Prague Lions.
4: Hráče Prague Lions.
3: Přijďte si užít odpoledne plné emocí a zábavy pro celou rodinu. Výkop v 15 hodin.

0: trošku jsme zvolnili. Tohle je Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A teď je taky hitovka Lonely Symphony. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Pokračuje další hodina hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát ty největší hity minulosti a začínáme skupinou Blur. S vámi Michal Pospíšil.

No jo, ty vejšky tam prostě má, stejně jako v té známé písni All I Want For Christmas Is You, tak tady je taky takové dlouhé you. Saving All My Love For You zpívala Whitney Houston. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, Tom Jones a Mouse T, ti rozhodně patří k správné oldies a retro party. Sex Bomb je píseň, kterou máme připravenou v playlistu, ale přidáme nejprve Outcast, Miss Jackson. Tak to je věc, která už teď letí mezi vás s přáním hezkého úterý. Right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas.

0: Slibovaná klasika stanečních parketů. Na žádné správné retro a oldies party tohle nesmí chybět. Legendární Tom Jones. Sex Bomb. Jsme hráli právě teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Už za chvilku vyletíme se skupinou Buty. Máme od nich připravenou písničku Vrána. To bude další velká chvilka nostalgie a pro lepší náladu vám budeme hrát taky Sonic Life anebo Depešáci připravení Master and Servant. I na to se můžete pomalu, ale jistě těšit.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

spěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí.

Tohle je zpěvačka Sonic a její parádní záležitost, písnička Alive. Taky tohle jsme vám naservírovali do úterního hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zdravíme vás přesně v 8:30 večer. Mimochodem máme dobré zprávy z ledové plochy. Národní tým hraje v posledním duelu v základní skupině světového šampionátu proti Kanadě. No a teď během písničky od Sonic vstřelil náš národák gól. To znamená, že aktuální stav je 1-0 v náš prospěch. Tak to je mnohem hezčí hokej a hezčí podívaná než ten včerejší výkon s Norskem. Tak to budeme brát tak, že se včera Češi jenom šetřili na ten dnešní duel, protože teď pálí jednu ránu za ránou. Tak moc držíme palce, aby to padalo do té sítě, co nejčastěji do té správné sítě. Protože pokud bychom nad Kanadou vyhráli, tak to pro nás třeba znamená i to, že bychom měli lepší umístění v tabulce, tedy slabšího soupeře z protiskupiny a dost možná by se Češi ani nemuseli stěhovat ze stadionu, na kterém právě teď hrají, tedy v rámci toho čtvrtfinále, semifinále a finále, to už je pak samozřejmě jiná pohádka. Jusu Endur a taky Nena Sherry, 7 seconds. Tak to je záležitost, kterou vám teď posíláme. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tak užívejte tenhle poslech.

All I need is a miracle, to nám zpívali Mike and the Mechanics, my jsme je připomněli právě teď, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Do konce hodiny stihneme ještě spoustu hitů, mezi nimi třeba Roger Sanchez, taky Tina Turner, ale připomene se i švédská skupina Roxette. Taky na tuhle romantickou strunu si zadrnkáme, tohle je singlovka Listen to Your Heart. Možná jeden z těch největších hitů v jejich kariéře, tak i ten jsme pro vás připravili. Do příštích minut.

0: tohle jste určitě poznali, Crazy Town, Butterfly. 21. hodina klepe na dveře. Český nároďák uhrál první třetinu proti Kanadě. Je ve vedení 1-0, právě teď je přestávka. Tak budeme držet palce i v těch dalších dvou třetinách. Co se ovšem ke konci blíží, tak to je aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zítra vaše středa, no a ve čtvrtek jsme zpátky s tím nejlepším z 80. 90. a hity milénia pochopitelně nesmí chybět. Na Hit Radio bude pokračovat Chad Kroeger, frontman skupiny Nickelback, který na solové dráze představil singlovku Hero, taky Lady Gaga, Lost Frequencies Clue, prostě bude co poslouchat. Tak užívejte úterní večer.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: This is Ava Max. All the hits.
4: Hit Radio North Music.
3: Zlepši si náladu.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: I know that this could happen.

existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho!

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.